0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Express. Music first.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autérov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
13: Zábava v litobogány.
14: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Music. First. Express FM.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenirkarna.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Zároveň zastavila Moravcovi další měsíční výplaty, které mu doložka zajišťovala. Moravec řekl, že doložku pokládá za neplatnou. Ve věku 50 let zemřel Antonín Pašek, majitel rodinného provozu Langoše Květoslavov. Jeho jméno se teprve před pár týdny skloňovalo v celém státě poté, co mu finanční správa udělila pokutu 1500 eur pro chybějící měkčené na bločcích. O úmrtí informovala na sociálních sítích stránka právě jeho firmy. Teniska Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, jež si v úterý na Londýně trávě, na londýnské trávě užila vítěznou čtyřhru po boku legendy Seriny Williamsové, vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnosti také ubude. Teploty 14 až 18 na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 11. června, 7 hodin minutka. K tomu Vašku, dobré ránko.
1: Dobré ráno tobě. Jak jsi připravena na tuhle prodlouženou jízdu, která je před námi?
3: Málo. Ale takhle, co se týká obsahově, tak jako tak středně.
1: Ano.
3: Ale zase jsem si byla koupit docela dobrý svačinky. Takže pozor, mám tady iced coffee, už jsem měla banánek, pak mám ještě baránek, pak mám ještě skyr a potom mám ještě kajzerky a tak.
1: A byl to banánek v čokoládě nebo banánek
3: ne,
1: jako banánek?
3: Ne, normálně jenom banán, ale byl takový menší. Mm-hmm. Že nebyl to jako banán, ale byl to takový banánek a nevím ani, jestli byl správně zahnutý podle regulací EU, ale tak uvidíme. Každopádně, takže já už jako nabírám síly, abychom vydrželi až do 11.
1: Dobře, tak a k tomu samozřejmě také pustíme nějakou muziku, která by vás mohla tak...
3: Hodně muziky.
1: Dobře, tak dáme hodně muziky. Tady je Amy Winehouse. Zatím.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: No a Ken a Doors na Expressu, 7 hodin na 9 minut. Tak co tam máš?
1: Vašku, já tady mám basket, ale ne náš, ale ten New Yorkský.
0: Jo.
1: Já totiž tak po očku sleduju, jak si Knicks vedou ve finále NBA, ale ne proto, že by mě až tak zajímal basketbal, ale protože tam chodí všichni slavní lidi.
0: Jsou v té první brázdě hnedka, dole.
1: Jsou hnedko v první brázdě, Timothée Chalamet chodí naprosto poctivě, ten chodí snad na každý zápas, vždycky k tomu má i nějaký stylový oblečko, Kylie je mu většinou po boku, někdy jsou sladěný, někdy ne, je tam Ben Stiller, teďko zrovna tak jako frčel DJ Khaled, protože ten byl na té, myslím, hře číslo 3 a celou dobu tam čuměl do telefonu, takže se z něj všichni dělali jako srandu. No a kdo byl taky na té hře číslo 3? Nebojte se, já se dostanu k té aktuální hře číslo 4, já vím, že se to už hrálo, ale k tomu je ještě příběh. Takže na hře číslo 3, kterou Knicks prohráli, byl taky prezident Donald Trump, který tam tak trošku jako pospinkával, takže si z něj hnedko dělali jako srandu, že přece on byl ten, kdo vždycky hejtil Joe'a Bidena, říkal mu Sleepy Joe, že někde jako usíná a teď už teda taky tam někde jako klimbá.
0: Takže Sleepy Doník.
1: Ano. Načež teda v New Yorku, než samozřejmě se bučelo, protože New York není úplně jako Trumpova bašta, takže se bučelo, potom teda on u toho asi usnul. No a nakonec, když Knicks prohráli, tak New Yorkčani měli pocit, že Trump je jako proklel, že tam přijel kvůli tomu. Takže před hrou číslo 4 se očišťovala celá hala, normálně se jako vykuřovalo, svěcená voda, všechno se jelo.
0: Až takhle?
1: Až takhle. New York se do toho
0: vymítači ďábla.
1: Vymítači ďábla prostě jako zaútočili. Do toho ještě na hru číslo 4 se svýma kámoškama, sestrama Haimovýma dorazila i Taylor Swift. Měli docela vtipný trička, měli takový homemade modrý a třeba, myslím, že Taylor Swift měla nápis Stevie Nicks a mám pocit, že někdo z holek měl zase, že měl nějakou Nicole Kidman nebo něco takovýho, jakože mělo to být vtipný. Každopádně ano, ke konci Knicks prohrávali, myslím, o 29 bodů, ale nakonec tohleto vymítání ďábla skutečně jako zabralo a oni úplně v závěru to všechno převálcovali a tu hru nakonec vyhráli, myslím, že 109, 107, něco takového jako výsledek. Takže naděje Knicks nejenom, že stále žije, ale přibližují se právě k tomu vítězství. Myslím, že rozhodnout by se mohlo v sobotu nebo v neděli, takhle nějak, ale já nevím zase, jestli to bude u nás v pondělí ráno, něco takového. Takže jsem zvědavá, který celebrity u toho budou, co se všechno bude dít, tak proto já teď sleduju jako basketbal, ale hele, vidíš.
0: Já tak trochu sleduju ten českej, protože tam byla krásná jako zápletka, co se týká mezi Nymburkem a Pardubicema. Chlapi, kdy hráli, Pardubice prohrávali 0-2 v té sérii finálové a nakonec tedy v tom čtvrtém zápase dali tu půl vteřinu před koncem ten vítězný koš, což nakonec tedy vlastně se otisklo i do všech basketbalových světových novin. Všechna ta fotka, oni to udělali jako černobílý a jenom ten Kovač, nebo jak se jmenuje, tak ten je vlastně barevný a ten balon je oranžový, jinak všechno je černobílý, takže to jako oblétlo svět.
1: Ale zároveň na té fotce celá ta akce tolik nevynikne, protože ne. Tím, jak to je ještě navíc, to si dejte video, jestli jste to neviděli, protože on jak to dá ještě z tý jako obrátky.
0: Obrátky, ano.
1: Že se jako úplně ninja, prostě hot, neuvěřitelný, takže na té fotce to podle mě tolik jako nevynikne, že si myslím, že si někde lidi řeknou, jo, je jakoby hezká fotka, krásný hot, ale je to taky ten americký konec, ještě jak tam podle mě svítějí ty nuly, ne, protože ono zrovna se zatroubilo, ano, ano.
0: Ale ve chvíli balon už letěl.
1: Takže jako americký film.
0: No a pro Nymburk to bude asi tak trochu labutí píseň, protože jestli nevyhraje tenhle ten pohár, pak tedy vlastně Nymburk bude zanikat, protože se spojují pro příští sezónu se Slaví. My jsme tady o tom se bavili mimo éter, že skutečně, že se něco takového chystá a už je to jasný. Oni prostě chtějí udělat nějaký velký tým, který bude na Královce hrát a který nakonec bude hrát i ty evropské další poháry.
1: Takže když se říká jako to je to jejich poslední šance.
0: Ano.
1: Tak tohle to je doslova poslední.
0: Doslova do písmene, protože Nymburk už nebude na mapě basketbalové. Tak. Kdo by řekl, že já se budu takhle zajímat o basketbal?
1: Nevím.
0: Ale může za to v podstatě jenom ten jeden koš, tu půl vteřinu před koncem utkání.
1: Jak málo stačí, jak málo stačí. Express ráno. Express ráno.

0: Confidence Man, I Can't Lose You. Express FM za okamžik s další hudbou. Young Blood, Jungle, Lime Garden a Rup 94.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
16: Music first.
17: Express FM.

0: Dneska jsem jel i včera, i předevčírem, teda jako...
1: Každý den jedeš.
0: Každý den jedu vlakem a dneska nastoupili dva chlapy. A já mám ten dojem, že to byly nějaký převtělený ženský. Protože oni pořád mluvili. Teda mluvil jeden a to byl Slovák. Já jsem se říkal, mít doma takovou Slovenku, jako je on Slovák, tak bychom už spolu dávno nebyli. Ten chlap hodinu, nekecám, hodinu nezavřel hubu.
1: A vyprávěl aspoň něco zajímavého?
0: Ani moc vlastně jako ne.
1: A ty jsi neměl sluchátka? Nebo ty jsi jenom viděl, že mele?
0: A to byla právě chyba, já jsem si je nechal doma.
1: Aha.
0: Na nabíječce.
1: Takže
0: to mě vytrestalo. A musím říct, že
1: tak to máš za to.
0: Že jako po slovensky takto hutoriť.
1: Ještě hutoril?
0: Hej.
1: A čo hutoril? Čo sa mu dialo? No, v robote niečo, alebo doma, alebo v rodine, alebo ako to bolo? Na dovolenku sa teší, alebo počasie mu vadilo, alebo vlak smrdiel. V robote toho bolo veľa, hej?
0: V robote a on aj vo vlaku bol v robote, lebo on byl nejaký nadražák.
1: A on byl nadražák, takže on byl vlastně ještě v robotě, on išel asi z roboty domů.
0: A on mu tam prostě tomu druhému, který ten chlapík, já myslím, že on chtěl spát, že si říkal, tak já se asi odpočinu. A asi se pravděpodobně v tom vlaku potkali nebo jeli spolu, jako se říkal, tak se natáhnou tu hodinku nebo dvě hodinky prostě prostým.
1: Jasné, dlhá noc byla, dlhá noc.
0: Ne, ten Slovák prostě, ten to tam do něj jako tlačil, pak mu tam pouštěl nějaký zvuky vláčků, který oni si staví vláčky a toto stalo 2000, jo, a to furt prostě, a toto takto trubí nějaká mašinka někoho, to byla myšková mašinka a toto je moja.
1: Nekecej.
0: A ještě takhle
1: a pouštěl, ještě pouštěl zvuky. Jako
0: ještě pouštěl zvuky z těch malých TTček, z těch malých vláčků, který to...
1: Tak geniální.
0: Takže já jsem si říkal, tyjo, za co mě normálně takhle trestáš, pane bože. A to já mám doma Slovenku a ta je úplně v pohodě, jako... V tomto směru,
1: my si
0: doma pomlčíme a to je v pohodě, jako když samozřejmě jsou chvíle, kdy ona spustí a mluví, protože nemá komu co říct, že když jsem já jako nejblíž a jsme doma jenom dva,
1: ano.
0: Tak a kocoura to nezajímá, nechci říkat, že by mě to taky nezajímalo, ale prostě tak jako můžu mít na to i nějaký názor, jo, takže asi tak, no já nevím, jestli máte někde.
1: A kde se hledají takový Slovenky? To mi vůbec nepřipomíná Slovenku.
0: Ano. Takhle.
1: Jestli ty jsi neměl štěstí, Vašku. Každopádně, ale určitě dnešní zážitek.
0: Na to, jaký jsem byl s ačkách, tak jsem měl to, na tohle to jsem měl štěstí.
1: Ale aspoň tě dnešní zážitek při mě je vždycky, když budeš odcházet, řekneš, čo keby tam byl zasahen ten. Nemám ty sluchatka.
0: Takže na dveře, tam už nebudou KMB, klíče, mobil, brejle, ale ještě tam bude S, sluchátka.
1: Ano. A jako robí Myškova? Myškova vláčík, alebo čo to mal? Myškova mašinka.
0: Jo, to měl nějaký... Takhle, fakt nekecám. Hele, no, to se nedá přenést tohleto.
1: Proč jsi to nenatočil tajně, ne? Já jsme to pustit. No,
0: jakože bychom hodinu pouštěli nějakého Slováka,
1: no
0: co
1: ne, ani... No mohli bychom mezi 10. a 11.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jedna dopravní nehoda, o které chceme hovořit, je na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v Ostravě. Tam jsou dva osobáky v sobě. D11, respektive 1/11 u Hradce Králové, už je dopravní nehoda, auto tam skončilo ve svodidlech a komplikace je třeba i na D7, 43. kilometr ve směru na Prahu, kde jsou v sobě dva osobáky. Ještě jednu komplikaci máme v Uvalské v Praze, kde jsou osobák a motorka a na místě jsou IZS.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.

0: zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
3: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvě dvě, kvalitní bezpečnost, zjistí jen jen dvě tělovin osobní a jinhán káhá.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Express FM.

0: Generation Young Lean Storm 2, 7.51, aktuální čas. Dneska koukám na titulek. Čeští řidiči vytroubit a zmlátit, každý pátý se lepí na kufr a osmina jde do konfliktu. Což může takhle se navazovat na téma, které jsme se tady...
1: Nás je jenom osmina?
0: Ano, vás je jenom osmina. Pěkně to říká, že takhle byl průzkum mezi 12 tisíci řidiči a celkem 38% tuzemských šoférů přiznává, že ostatním nadává, 35% nemístně troubí a každý pátý se lepí na kufr vozu před sebou a každý osmý šofér neváhá jít si konflikt vyříkat osobně. A 81% lidí vědomě překračuje rychlostní limity a 6 z 10 řidičů nedodržuje bezpečný odstup.
1: Jo.
0: S tím odstupem to si myslím je celkem zásadní, kvůli tomu je tolik dopravních nehod a už jsem to taky několikrát říkal, že kdybych jen co najedu na dálnici, když jezdím autem po dálnici, tak bych mohl vyhodit normálně kvalt a nechat se dotlačit do té Prahy, protože za mnou je prostě tolik ochotných lidí, kteří by mě normálně opravdu jako dotlačili.
1: No vidíš, stačí si dát dozadu nápis tlačma, ještě trošku obložit vzadu.
0: Push.
1: Push me. Push me. Touch me.
0: Satisfaction.
1: Push me to Praha. Jo, chápu, no. A tak třeba v Praze si myslím, že je trošku složitější dodržovat, nebo takhle obecně ve městě. Samozřejmě lidi tu bezpečnou vzdálenost dodržují méně, protože zkrátka se někde na sebe nadrcneš a vidíš, že někdy lidi nedávají pozor, že jsou třeba na telefonu, protože hned jak je semafor, tak já to vidím v tom skutru, že hned jako lidi koukají. Že no. Si vytáhnou, tam je ještě nějaká zpráva, něco udělaj, potom nestojí, potom se zpamatují, potom najednou rychle někam jedou a poťukáš se úplně zbytečně.
0: Ale oni si, samozřejmě si také řidiči nemůžou nechávat prostor mezi sebou, protože se vždycky najde nějaký dobrák, který tě tam vjede a vlastně jakýkoliv nějaká mezera, která ještě přednedávnem byla, tak už je prostě ucpaná. No.
1: Ale jako já se přiznám, já jsem taky agresivní řidič v tomhle tom. Já teda nadávám, já nechodím těm lidem nadávat, jakože není to, že bych ještě tam dohonila a ukazovala jim, tam to dělám výjimečně. Ale vím, že jsem jako, že jsem taková pomstychtivá, že přesně se mi třeba stane, já jedu na skútru a vidím, že vepředu je červená už. Takže jedu pomalejc, protože na co budu to tam jako škrtit něco, za prvý si musím dát potom zase nohy dolů, nohy nahoru. Takže trošku v lenivě jako dojíždíš. A přesně se mi kolikrát stane, že přede mnou nějak, že za mnou někdo jede a přede mnou se vytvoří a on mě úplně jako, že a já, dobře. Takže já ještě schválně předjedu zase všechny ty auta a jedu až dopředu. A nebo když on potom takhle někam jako najíždí, že třeba úplně předjede všechny a na hajzla potom začne doleva třeba odbočovat do toho pruhu, tak já ještě o to víc tam zase najedu a ještě jakoby si stoupnu před něj. Jenomže mě jako rozčil ten člověk, že se mi nelíbí, že jezdí tímhle tím stylem, tak já ještě ho chci jako přebít. Někdy jo, někdy ne. Jo, někdy jsem taková, hele, tak já tě nechám. Ale někdy úplně, když mě někdo takhle jako vytočí, že ještě zbytečně přesně agresivně začne vlastně mě jako děsit. Tak říkám, tak jo, jak chceš, tak já ti ukážu, že ale já můžu jít úplně vepředu. A když mě ještě jakoby vytočí, tak já ještě chvilku čekám, když je zelená. Normálně jako vyjedu rychle. A to, že jako to, že nadávám v helmě, tak to je normální, to vidím na chodcích, který mě slyšejí z té helmy. A potom si myslím, že někdy mě i slyší, protože když je taková ta, bude padat červená, když je ještě oranžová, ale už se tam jako tlačíme, tak vím, že vzadu normálně křičím v té helmě, jeď! Aby někdo nezastavil, že ještě bychom jako stihli projet.
0: Takhle řeknu vám, že jsem se asi 4x nadechnul, že jsem chtěl něco říct. Z babu bych to asi neuhádal. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení Smetanovy Litomyšle v zahraničí. Slovenský premiér Robert Fico čelí obvinění od opozice, že zneužívá struktury své strany Směr SD k finančnímu zajištění vlastní rodiny. A to poté, co média popsala, jak Ficův syn Michal vydělává co by jediný jednatel firmy, kterou Směr založil a které posílá peníze. Šéf Směru a předseda vlády ve středu tyto výtky odmítl. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel potvrdila, že její schvostný výkon z Diamantové ligy v Římě nebyl žádným ojedinělým úletem. Na dalším mítinku v seriálu v Oslu, kde teploměr ukazoval jen 15 stupňů, zaběhla svůj druhý nejlepší čas kariéry 50-13 a opět měla jedinou přemožitelku domácí ESO Henriette Jägerovou. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky, včetně také srážek. Ty by měly ale večer ustávat a oblačnost ubude. Teploty na jihu Moravy až 20, jinak 14 až 18.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné čtvrteční ráno. Navíc ještě včera taky skončil ten Survivor, Vašku.
1: Jo, vím, že někdo vyhrál.
3: Ano, někdo vyhrál.
1: Někdo musel vyhrát.
3: Někdo musel vyhrát, tak si za malou chvilku řekneme, kdo se nakonec stal teda vítězem, protože si myslím, že takhle buď jste na to včera koukali, nebo už jste dneska byli na sockách, tak když tak my vám ještě včas řekneme, že spoiler, ať si zacpěte uši, až budeme říkat, jo, toho vítěze, kdybyste na to se chtěli kouknout třeba až dneska odpoledne nebo něco a myslíte si, že se tomu zvládnete vyhybat celý den. Vy jste ale roztomilí kulíšci, boj tak. Z muziky Ariana Grande, Bleachers, anebo teď už taky Troye Sivan, Got Me Started.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Sony Fodera, Crystal, My Loving, je 8 hodin na 9 minut. Survivor skončil a Babu má pro vás informace o tom, kdo vyhrál. Kdo to nechcete slyšet, tak si zacpěte uši, zbytek prostě normálně poslouchá dál.
1: Už máte to zacpaný, já už to jdu říct. Já už to říkám. Teď už to fakt řeknu, ale jestli... Dobře, tak mě to nezajímá, jestli jste si je nezacpali ty uši, tak vyhrál Oťas.
0: Já bych ještě počkal.
1: Ne, už máš smůlu, už vyhrál Oťas, už prostě já jsem jim dala dost času na to.
0: Dobře.
1: Vyhrál influencer a modní návrhář Otakar Šenkýř, který se tím pádem stal teď už tím pátým vítězem českého Survivoru. Opět se tedy nestalo, že by vyhrála holka, myslím si, že Kristýna tomu byla blízko, že hrála super hru, ale... myslím si, že možná to bylo taky tím, že už jako jednu šanci měla, že ji úplně nevyužila a zároveň si myslím, že prostě bude strašně těžký, aby holka vyhrála, to je furt dokola, ale prostě Oťas, ano, sice neumí rozdělat oheň, ale měl tu skvělou sociální hru, kdy, když ji člověk nemá, tak si stěžujete, že člověk ji nemá, ale když jí má, ale neumí rozdělat oheň, tak je vám to málo. Takže někdo je spokojený a říká, jo, hele, tohleto, o tom to vlastně jako je, se tam tak nějak...
0: Tak jeho mentorovala Kondosaki, že jo, takže asi měl nějaký jako už do toho vhled a věděl.
1: Jo, ale on zase taky říkal, že jo, hele, sice vhled do toho máš, ale... Ono ti to zase až tak moc nepomůže ve skutečnosti, protože máš jiný ty soupeře, nevíš, kdo tam bude a nakonec se stejně musíš sám rozhodovat na místě, co uděláš, co neuděláš, koho vyhodíš, co se může stát. Hraje tam obrovskou stejně hru i nějaká náhoda, když by, takhle oni se hlavně nepokoušeli vyhlasovat, ale stejně, jestli budeš mít vodu, budeš mít krev, koho se vezmeš do duelu, co v tom duelu bude za hru. Tam je strašně moc proměnných, jako hele, někdo ti může říct, hele, vem si sebou tohle a tamto, bude jest takhle nebo nejest tohle. Je dobrý přibrat 6 kilo předtím, ale pak už musíš tam hrát sám, tam už ti nikdo moc jako neporadí. Mm-hmm.
0: Takže Ota
1: a myslím si, že Ota je vyhrál tím, že se jako nebál bejt vlastně padouch, což byl v podstatě trošku od začátku, ale zároveň byl dost nenápadný na to, aby ostatní si ne vždycky všimli, že on je ten, který to tam s tou Kristýnou to tam jako rozjíždějí, že byl taky vlastně jako nenápadný, což je zvláštní na to, že on je dost vysoký, je to takový prostě pavouk. Takže jo, takže máme dalšího vítěze, no a vy, kteří pořád toužíte potom dostat se do té show, tak předpokládám, že teď už možná...
0: Už se dělá nějaký casting.
1: Že už asi tam na Nova...
0: Možná už je po něm.
1: .tv, ne, to ne. Ne? To bývá jako vždycky až třeba jako po všech těch, protože teď bude Farma 22. Na podzim teďko se dělají castingy na Love Island. Asi myslím, že potom máte čas jako teďko přemýšlet o tom, jaký video udělat. Chtělo by to něco kreativního.
0: Čím zaujmout,
1: opravdu jako můžete to vyšperkovat. Třeba Standa, který byl letos, ten říkal, že právě měl, že měl takový video, jako kdyby už tam byl, že měli ten šátek a všechno, něco tam kutil a hejtil ty předchozí vítěze, že co by udělal jinak a jeho kroky nějaký. Takže zapracovala bych na tom a budu samozřejmě vám i příští rok držet kokosy. Express.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šrák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma.
14: I moje hračky.
12: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.
21: Aha.

0: Ano, je tu Vašek, je tu Babu.
1: Víš, jak jsme se nedávno bavili o nové té disciplíně, tedy pro nás nové, ono už to nějaký rok je, co se týká pětiboje.
0: Jo, jasně, jak mají ten ninja faktor.
1: Ano, ten, tak přesně. Tak to v podstatě taková překážková opičí dráha, bychom to tak mohli říct. Ano. Tak teď se šíří vlastně po celém světě, už to funguje asi 2 roky. Styl, je to fitness cvičení, který se jmenuje High Rocks.
0: Ano.
1: A to si myslím, že by bylo taky docela zajímavý tohle to dát jako nějaký, kdyby se to třeba přenášelo, bylo z toho mistrovství, protože to je opravdu jako, tam musíš být hodně všestranný. Že vlastně 8 kilometrů běžíš, po každém kilometru máš nějakou disciplínu, ano. Kdy buď to taháš lanem prostě nějaký saně, nebo je tlačíš, nebo neseš ty kettlebelly a tak dále. Že si říkám, že to jako není úplně špatná podívaná. Není to závislý na počasí, protože většinou to jsou indoorovky,
0: jo.
1: A že když prostě máš, byly třeba nevím, 4-5 lidí vedle sebe, jako by tam měli ty běžecký dráhy a tyhle ty věci, že by to bylo, taky se na to docela dobře koukalo. Akorát ta, ten kilák, než se uběhne, no, tak je to taková trošku zdržovačka. Ale měla bys tam to porovnání.
0: A tak by to mohli předělat, no, kdyby, aby to bylo atraktivnější. By to bylo trošku rychlejší. Něco bych tam předělala. Třeba takhle, mě baví ještě, když tahají. Nebaví mě třeba, když dělají ty nějaký ty angličáky, nebo ty co výpady. To je, nebo jak se to jmenuje. A, ty, jo, to je, tak, je to takový čekej. Prostě...
1: Oni ty tam angličáky to jsou normálně kliky, že jo?
0: No oni tam tak dělají takový jako žabáky, no, oni by měli jakoby vyskočit, něco tam dělají nějaký... Ano.
1: Hele, a pak nevím. Tam ještě ten výpad. To je jako, že jdeš posledním kolem dopřed. To je takový divný.
0: Prostě je to takhle, koukáš samozřejmě na lidi, kteří jsou v nějakém vrcholu svý fyzických možností, protože je to masakr. Výhoda je samozřejmě, že to ještě děláš jako ve dvojicích, takže seš v týmu, který jsou buď smíšený, anebo jako stejno pohlavní, že buď jsou 2 kluci, 2 holky, anebo jsou namixovaný. Ty mixy mě baví trošku víc, protože tam někdy vidět, že ty holky jsou v lepší formě než ty kluci, což je někdy jako sranda to sledovat. Ale je to takový, takhle, já mám ráda ty sestřihy z toho. Když to třeba vidím na TikToku, já tam mám totiž, sleduju tam jednoho týpka, který tam má vždycky sestřih z toho svého závodu a strašně vtipně to komentuje. Mm-hmm. Má tam právě, popisuje tu svoji formu, takže když na to koukám 4 minuty, na celý ten souboj, kdy ještě on řekne, no tady už jsem nemohl, tady se mi stalo tohle a tady jsem, no a tady jsem se musel jít převlít kraťasy, protože mi nějak nesednul ten gel, dobrý, tak proto jsem začal v černých a končím v růžových. A se směješ a je to vtipný, ale nedovedu si představit, že vlastně třeba hodinu přesně koukám na to, jak oni běžejí, pak dělá výpady, pak něco. Není to pro mě tak atraktivní, jako třeba ta překážková dráha opičí.
1: Jo.
0: Že dovedu si představit, že koukám jenom na to. Jako prostě funguje ten ninja faktor, mě to celkem bavilo, nebo něco takového. A to ještě ti 5 bojaři, já jsem minule jsme se tady do toho zase tak jako zapojili. Oni musím říct, jak je tam docela málo těch, tam je myslím 8 těch zastávek. Oni tím fakt jako prolítnou. To není, že opičí dráha, to je jakoby super opičí.
1: Jo.
0: Oni jsou úplně šílený prostě ty lidi. Takže nevím, ten High Rocks strašně frčí, je to aktuálně podle mě jako jeden z nejžavějších fitness trendů. Je to takový asi jako když frčel crossfit.
1: Mm-hmm.
0: Tak tohle je taková variace na to, tyjo, ale nevím, jestli bych se na to jako chtěla koukat v telce. Museli by podle mě vymyslet lepší ty disciplíny.
1: To mezi. No. A zkrátit ten běh, aby to nebylo těch 8 kilometrů nebo kilometr, ale třeba jenom nějaký, že by tam mohl být sprint.
0: Něco takovýho.
1: A na závěr si běžej třeba.
0: Jo, a pak tam ještě vlastně nosí ten nákup přece.
1: To jsou ty kettlebelly, no.
0: No, takže je to takový, nevím, jako takhle, koukám na to a říkám si, ty, když bych byla takhle fit, ale nevím, jestli bych na to koukala v telce.
1: Jo. Takhle, když si k tomu dáš popcorn na kolu, tak se na to kouká dobře, ne? Na všechno.
0: Dělej! Jsi pomalej, ne? Viděl jsi ho?
2: Posloucháte Express Ráno.
0: Jsem mám toho flek.
3: Na Expressu.
0: Ne, to nebyla čokoláda. No, nevadí.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dost se bourá, tak opatrně, pokud jedete na Liberecku, konkrétně přes Stráž nad Nisou, je tam dopravní nehoda dvou osobáků, komplikace na D8, pátý kilometr ve směru na Ústí nad Labem, taktéž dva osobáky v sobě. Pokud jedete přes z Pardubic na Hradec Králové na takzvané Hradubické a tímto směrem tedy od Pardubic na Hradec je tam dopravní nehoda osobáku. Je toho mnohem víc, na silnicích je také nějaká voda, takže to klouže.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.

0: máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
4: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
5: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Express. Music first. Express FM.

0: 8.53, jenom rychlosti, babu, aby to nezapadlo. Ten chlapík, jak vyhrál téměř 3 miliardy, tak už má peníze na účtě.
1: No. Už jo?
0: Jo,
1: ale... Takže se mi neozval.
0: Dala si číslo?
1: Jo, já jo? jsem psala. Já jsem psala na tu Sasku, aby mu ho přidali můj kontakt na mě.
0: Jo.
1: A? Že mám pro něj návrh.
0: A nic.
1: Nic, nikdo se mi nevozval.
0: Nabídka, která
1: ani
0: se odmítá.
1: Ani haha, mi třeba nepřišla nic.
0: Nabídka, která se odmítá.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká televize loni vybrala na televizních poplatcích 6,34 miliardy korun, což je meziročně o 600 milionů více. Za růstem je loňské květnové zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun i rozšíření okruhu poplatníků. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal zákon rozšiřující stávající praxi trestání Rusů, kteří si v cizině se dopustili správných přečinů proti zájmům Ruska. Za vyjádření proti válce či proti režimu jim bude nyní stát moci zabavit majetek. Zákon začne platit od 1. září. Rulík zřejmě vyřadil z kádru Kladna Jaromíra Jágra, nechal mu týmem vyklidit štádlo. Pokud se vítěz Stanley Cupu rozhodoval o pokračování v kariéře, zřejmě to bývalý trenér nároďáků udělal za něj. Dnešek přinese proměnlivou převážně velkou oblačnost, opět s četnými přehánkami, k večeru by měly ustávat a i oblačnosti bude méně. Teploty až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Normálně bychom teď začínali poslední hodinku našeho ranního vysílání, ale my jsme v půlce.
1: No.
3: A dobrý, zatím nálada jak?
1: Zatím jako v pohodě.
3: Fyzicky, psychicky, jak jsme na tom?
1: Ještě dobrý.
3: Jo, myslíš, že to dotlačíme?
1: Ještě dotlačíme to.
3: Do té 11. My jsme Aleši Kulky.
1: Co nám zbývá?
3: No, to je ta druhá věc právě. Ano, takže dneska tu s vámi budeme ještě dvě hodiny. Já tu mám, protože takhle, venku je nic moc, možná bude i pršet. A když prší, tak... Třeba v hlavním městě je strašně složitý si zavolat nějaký taxi, nějakou službu, která vás někam vyzvede. Protože nikomu se moc nechce jezdit, ani MHD, ani chodit pěšky.
1: Využíváš plechovýho deštníku.
3: Prostě využíváš plechovýho deštníku.
1: Na boku.
3: A já tady mám jednu statistiku, co se v taxíku zapomíná nejvíc. A dokonce to mám rozdělený i podle dnů. A nebo tam mám takový jako fakt ujetý věci, co si třeba lidi zapomněli v autě. Tak si to můžem dát, ať si na to dáváte dneska větší pozor, protože též asi využijete plechový deštník.
0: Express
2: FM.

0: Charlie XCX, Spring Summer 26. Babu, tak co ty lidi nechávají v těch za uchylný věci? Co ti uchylní lidé nechávají za uchylný věci v těch uchylných taxících?
1: Hele, udělali tady taky žebříček 50 most unikátních.
0: Mhm.
1: Unikátních, ztracených.
0: Takže pardon, není to uchylný, ale unikátní.
1: No, ale hnedko první je zubní protéza.
0: Mhm.
1: Že jsi tam někdo nechal. Další je mateřské mléko. Lidské vlasy, ale to si myslím, že asi není jako, že ti tam zůstal vlas. To mi přijde, že asi někdo prostě uříz někomu pořádný cop nebo něco a zapomněl si to tam.
0: Nebo měl nějaký příčesek.
1: Nebo.
0: Že to někomu odpadlo.
1: Jo. A že si toho nevšiml.
0: Že ten bolťák jel tak rychle,
1: že až mu to bude. A říkal si, tyjo, kde mám?
0: Do prkínka.
1: Je. A on si myslel, že tam má mrtvou veverku vzadu. Ale to byly něčí vlasy. Přesně tak. Potom si tam někdo nechal takový ten monitor, co mývají lidi na kotníku, že mají mít takovýto domácí vězení různý nebo nějaký takovýhle věci. 420 donatů.
0: 420 donatů,
1: 420 donatů. Potom si tam někdo nechal tady...
0: To musíš být hodně roztržitý, když kdyby jeden, ale 420,
1: ale 420,
0: to už je docela dost.
1: To je fakt podle mě celý, opravdu jako, ale to si musel někam převážet, to je ještě jako... Ty jsi někam šel, koupil si 420 donatů, který jsi měl někam odvíst a ty jsi tam nechal.
0: Možná jich koupil 560
1: a
0: měl je v kufru, protože už se mu to dozadu nevešlo a pak je jenom prostě bolťák kopnul do vrtule a byl pryč.
1: Potom je tady rybí akvárko, ale to předpokládám, že bylo prázdné. To tady nepíšou, jestli bylo i s rybičkama, nebo co se s nima stalo.
0: Aha.
1: Potom někdo asi jel z koncertu Zayna Malika a zapomněl si tam tašku s merčem. To je na 37. místě. A někdo si tam zapomněl třeba policejní vysílačku.
0: Kdo pak to asi mohl zapomenout? Policejní vysílačku.
1: Mm-hmm. No a na tom 50. místě těch nejvíc teda unikátních věcí, tak na posledním místě je taková ta... já nevím, jak se to řekne česky. Tak víte, jak máš ten přístroj na dýchání před spaním, když máš to apnoe,
0: mm-hmm.
1: Tak celý ten přístroj i s tou maskou tam nechal. To je 50.
0: Jak pak se mu asi spalo, tomu člověku?
1: Možná krásně, třeba byl rád, že to konečně mohl zahodit.
0: Že to bylo poslední, co mu bránilo ve spánku.
1: Ano, že prostě nevypadá jako pilot.
0: A ty jsi zapomněla někdy něco v taxíku?
1: Nevybavuju si, že bych něco nechala.
0: Ne?
1: Mm-mm, ale jednu dobu, když jsem chodila na základku, tak jsem furt ztrácela tělocvik. Takový to, jako, to jsi to měl vždycky v té tašce, že jo?
0: Ten pitlík s jarmilama.
1: Ten pitlík, ano. Tak vždycky deštníky jsem strašně ztrácela, těch jsem ztratila X, to už máma byla úplně nepříčetná, deštníky. A potom jsem podle mě tak 3x nebo 4x ztratila ten tělocvik. Že jsme třeba šli, já jsem ho dostala za úkol přinést domů, protože určitě už musí smrdět. Tak jsem šla s tou taškou a my jsme, nevím, třeba jsme si ještě hráli, nebo jsme si povídali na zastávce, já jsem tašku položím, vlezu do busu a je.
0: Yeah. No co už, no.
1: A tělocvik byl ten tam.
0: Dobře. Tolik, možná, že i vy jste něco zapomněli, klidně nám o tom napište, 602-604-903, že jste nechali něco třeba, nemusí to být zrovna taxík, může to být i v autobuse, něco takového zajímavého.
1: Jo, cokoliv. No? Každopádně dneska pozor, protože ve čtvrtky údajně lidé nejvíc zapomínají batohy.
0: Jsou takhle rozpačití.
1: Mm-hmm. A v pátek to jsou klíče, takže zítra taky ještě pozor.
0: Mm-hmm. Tak... Ztráty a nálezy máme za sebou, tady jsou Crystal Fighters, samolu chvíli také Likely, anebo Fontaines D.C.

0: Crystal Fighters, Love Natural, je 9 hodin a 15 minut. Tak co byste nám psali, když můžete rovnou zavolat, že?
1: Ideál, koho máme na drátě? Halo, halo.
2: Ahoj babu, ahoj Vašku, Radek.
1: Čau Radku. Tak kde jsi to zapomněl, nebo kde víš nějakou historku o tom, co kde zapomněl, kdo?
2: Jezdil jsem na letišti a měli jsme takový ty větší, nevím, jestli můžu říct značku auta, ale prostě pro 9 lidí a rozváželi se šatly z letiště na hotel a z hotelu na letiště.
0: Ano.
2: No a kolegovi se stalo to, že vlastně nabral 3 skupinky lidí, který měl rozvést z letiště na hotel. No a když je rozvezl, tak si říkal, paráda, je pátek, letím na chatu. No a když přijel na chatu, tak se mu tam vzadu posadil v té poslední řadě nějaký Aziat, nevím, jestli Vietnamec, Korejec. A divil se, kde je, že není ve svém hotelu a on jak mu spal vzadu na sedačce, tak není úplně zapomněl, takže potom zase z chaty letěl zpátky na hotel, takže zapomněl pasažera, no.
0: Jak to bylo daleko na tu chatu?
2: Brdy, tak z Prahy, z Brdu zase zpátky do Prahy, no, tak já nevím, kolik to mohlo být.
0: No, ale mohl ho třeba po vzoru samotářů vzít do té rodiny, aby se podívali, jak to u nich chodí.
2: No, no.
0: Japonská rodina návštěva, že by se prostě přišla podívat.
2: To by se asi divil, no, vášnivý bohemák a určitě tam měl na chatě plno klukanů a vlajek, a takže by se asi divil, no, co to je. To prvký kletek z klukany.
1: You are from Australia? A já to jsou klukani, ty vole. No a zrovna se před chvilkou ještě než si zavolal, říkám, ještě, že tam nikdo nenechal člověka. No, šup, a jako na zavolanou, Radku, jako na zavolanou.
0: Kde teďka jezdíš, jak to jede?
2: Ale teďka jsem ve Štěrboholích, jedu kolegyni cestou do práce vyzvednout kafe do jedné kavárny a už nejezdím Uber, takže vlastně jsem se dal na nějakou jinou dráhu. Takže už bohužel neposlouchám tak často, jako bych chtěl, protože Express mi přerostl k srdci, ale v práci se pouští jiná stanice a trpím.
1: Radku, to bude dobrý, ale kdykoliv nám můžeš zavolat.
0: My trpíme s tebou.
1: My trpíme s tebou. Jo. My na tebe budeme myslet. Posíláme ti tu pozitivní energii, aby z kafe nevylil, všechno dobře dopadlo, aby měl hezký den.
2: Tak jo, díky moc.
0: Tak jo, Radku, šťastnou cestu, ahoj.
2: Jo, a ještě vlastně, Vašku, nevím, jak dopadl ten příběh s tím člověkem, který ho potkáváš, jak si hlasitě zpívá, jestli si ho zeptal, co to zpívá.
0: Jo, to je pravda a to jsem chtěl o tom taky mluvit. Hele, já jsem ho teďka už asi 14 dní neviděl, takže buď to má dovolenou, nebo nevím. Nebo změnil práci. Nebo změnil práci. No, to jo. To, já myslím, že to byla jenom taková jednorázovka.
1: Tutu.
0: Radku, díky moc za zavolání. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky. Jdeme, ahoj.
3: Posloucháte Express Ráno.
4: Na Expressu.

0: životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Music. First.
19: Express FM.

0: Mia Archives na Express FM. Tak já teďka jsem koukal na Variety, na server, kde zaprvé tam byly dva rozhovory, nebo spíš jeden, a to mezi Lizou Kudrou a Jennifer Aniston, které se dali dohromady pro rozhovor, kdy si povídali o tom, jaký by to bylo, kdyby náhodou mohli udělat třeba i ještě nějaký přátelé, spíš jenom, už jenom třeba holky a tak, ale další reunion se dokonce snad chystal, a to, co se týká Kutila Tima. Pamatuješ si Kutil Tim?
1: Jo. Tak tam to mě strašně bavilo, Kutil Tim.
0: Byl výborný, takže to byla jedna z věcí, která prostě jako samozřejmě byla fajn, nejlepší byl soused, který nebyl nikdy vidět, jenom ta čepice z něj. Nicméně oni...
1: Tak on se jmenoval Hank nebo něco takového? Já se jdu podívat. No, ale promiň, reunion Kutila Tima.
0: No a narazili takový problém, ten jako personální, protože jeden z těch jejich synů už nechce mít nic společného s hraním, protože asi to byl záhul. Oni tam všichni byli mladí, ten nejstarší, ten Zek, tak ten hrál od 7 do asi 17 let, nebo od 9 do 17 let, prostě to trvalo strašně dlouho, tam ztratil jako dětství. A další věc je ta, že zrovna právě ten Zachary, tak on jen co skončil s filmem, tak hnedka se dal na dráhu nějakého jako kriminálníka, takže on měl nějaký bitky, nějaký drogy, furt seděl a tak dále. Takže jeho už by tam asi úplně z nějakých jako jistých důvodů ani nechtěli. Na to, že by nemohl. Nebo by možná počkali, až půjde na tu odvykačku, nebo ho propustí z vězení.
1: Ale já nechápu, proč se to třeba kvůli takovým lidem jako blokuje. Tak když máš takovouhle nějakou životní cestu a ty jako si říkáš, tak nemůžeme udělat reunion, protože jeden tady týpek jako není. Tak to udělejte bez něj, ne? Tak tam dejte Papundeklovou tu, puste nějaký jeho ukázky. Víš, udělej taky jako, samozřejmě neignoruj to, že jako, nedělej jako, že nikdy neexistovala ta postava. Normálně puste nějaký jeho best of, řekněte, že odmít třeba dorazit, nebo že jste ho odmítli pozvat, protože je šiši a pohodě a jedeme dál. Jo. Soused Wilson se jmenoval.
0: Wilson. A ten byl vlastně vidět až úplně v posledním díle, kdy oni se loučili, to bylo strašně dojemný, jak tam všichni plakali, když se loučili s tím seriálem, což se tak obvykle dělává, že udělají potom takový závěrečný filmeček, že poslední klapka a tam všichni prostě pláčou, protože vědí, že skončila jedna etapa jejich života. Jedna etapa, kdy měli jistý příjem taky finanční, protože si myslím, že tam se na tom docela jako všichni zahojili.
1: To si myslím, že kvůli tomu brečíš nejvíc asi.
0: Včetně těch rodičů, těch kluků. No, my ještě nechceme. Jo?
1: Oni by ještě mohli.
0: My jsou tak starý.
1: Ale my bychom je v příští sezóně poslali všechny na vejšku, takže by tady stejně nebyli. Aha. Tak to nic.
0: Takže tak, no. No, takže tohle to se jako nabízelo, že by byl nějaký reunion a nakonec se tedy žádný pokračování natáčet nebude. Ale tak on Tim Allen už taky není jako nejmladší, že?
1: No jo, ale on furt jede.
0: Jede.
1: Tak kdy teďko měl to Toy Story, že jo? Nebo teda bude mít ještě.
0: Welcome to Earrings. Za chvíli doprava na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu evidujeme v Domažlicích, ulice Švabinského, dva osobáky a jedna dodávka. Komplikace je samozřejmě také, pokud jedete od Pardubic na Hradec Králové, u Hrobic je dopravní nehoda osobáku. Komplikace na vás číhá také v Brně, konkrétně je to na D1 190. km ve směru na Prahu, osobák a nákladák a na místě už by měla být policie.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM. My name is Pink and I'm really glad to meet you.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
13: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
14: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy.

0: parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Hudba na prvním místě.

0: Tohle je To Willow, I'm Your Girl, Right. Je 9.52. Co se bude dít a co bude nového v pražské O2 aréně, kam jsme chodili na mistrovství světa, kam se chodí na koncerty, kam se chodí prostě na hokej a tak dále. Tak od podzima už by tam měla být nová technologie, která by měla odstranit u vchodu ty dlouhé fronty, kdy vám koukají do tašek a kontrolují, jestli něco nepronášíte zakázaného. Totiž už tam by měla být od takový systém od americké společnosti Evolve Technology, který má urychlit odbavování právě na těchto kulturních a sportovních a kongresových akcí. Tudíž v podstatě tam bude nějaký asi rejstřík toho, co nemáte pronášet, nějaký, dejme tomu, lahve, zbraně a podobné věci. A ve chvíli, kdy vás to prostě zrengenuje a prohlídne, tak vás jako odstaví, ale jinak normálně byste měli procházet, aniž byste se měli nějak zdržet. Což si myslím, že je docela fajn, protože když je nějaká akce, jako je právě bylo mistrovství světa, tak ty fronty tam byly někdy docela jako dlouhý.
1: Musíš potom ještě odhalit takový ten boční vchod a jít jako vnitřkem, tam se to tam ještě někdy zachráníš.
0: Jo.
1: Tak. Ale hele, oni, ale to je jako, když letíš letadlem.
0: Jo.
1: Stejně, prostě pokaždý tam je někdo, kdo má s sebou lahev s vodou, pokaždý je tam někdo, kdo prostě má nějakou velkou kosmetiku někde.
0: Kde
1: to
0: nemá.
1: Je furt dokola. A stejně tak je to i u vstupu do té... do té arény. Skoro u každé arény je nějaký jako problém ústupu. To zase není, že bychom to tady měli jenom jako u nás.
0: Já neříkám, že ty problémy nebudou, ale nebudou koukat na všechny ty lidi, ale v podstatě ty senzory, které tam budou, tak ty to
1: odhalej. Jenom na podezřelý lidi.
0: A jenom na podezřelý lidi. Takže tak. Jenomže já se znám, já vždycky někde jdu a hnedka mám dojem, že jsem podezřelý.
1: A na mě strašně často vychází, že mě na tom letišti otírají takovým tím, jestli jsem, já nevím, na co to je, jestli
0: na drogy.
1: Na drogy, nebo jestli
0: to
1: si
0: je
1: dělal,
0: to je na drogy, takhle.
1: Nebo jestli si vyráběl bombu, nebo co. Takhle... Já prostě vypadám jako feťák, evidentně.
0: Jo?
1: Mě skoro vždycky, jo. Mě kontrolujou na to.
0: Mě takhle kontrolují vždycky ten batoh na foťáky.
1: Jo.
0: Tak to vždycky tam prostě jezdí s těma samolepkama
1: kontrolu. Jestli je to fakt na foťáky, nebo jestli to není falešný objektiv, ve kterém ve skutečnosti pašuješ.
0: Jestli je to baťuch na foťáky, nebo na feťáky.
1: Ty se nestáš.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček získal zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích se pořadatelé rozdávali v pražském kulturním prostoru Archa+. Ukrajinská policie zaznamenala letos už 6 vražd vojáků. Podle ní za vraždami stojí nezletilé dívky, které na objednávku ruských tajných služeb vojáky sváděli přes internetové aplikace. Kapitán korejských fotbalistů Son Heung-min před úvodním utkáním na mistrovství světa v Americe se varoval před podceňováním českého týmu. Upozornil na sílu v březnovém play-off o šampionát proti Irsku a Dánsku a Son Heung-min věří, že Korejci v zápase zúročí tvrdou přípravu ve vysokohorském prostředí. Dnešek přinese, jak jsme říkali, proměnlivou a velkou oblačnost, ze které bude hojně pršet, budou přehánky, dokonce i bouřky a teploty dnes až 20 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Good morning, překvapivě jsme tady i po 10. hodině, ano, protože Míša jela na Rock for People. Jsou tam taky společně s Klárou, už jsem Kláře psala, jaká byla noc, ne jakože společná, ale vzhledem k tomu, že předpokládáme, že hodně pršelo a holky jeli do stanu, byly odvážný, tak mě zajímá nějaký info, jak jim to šlo, tak doufám, že třeba přineseme nějaký aktuální informace o počasí, o tom, jak daleko třeba odpluli v tom stanu, nebo co se jim stalo. Každopádně, protože tady Míša není, tak to je ten důvod, že všichni mají dnes vohočku delší šichtu a proto my jsme tady dneska do 11 a po nás bude Veronika Koloušková. Takže ano, ještě hodinu jsme tady, tohle je ten důvod, není v tom nic vážného, ani že jsme se nějak spletli, nebo že se měnil čas, nebo že jsme v nějakém jiném pásmu. Tohle to je ten jediný důvod a zítra to bude stejně. Mm. Vysvětlila jsem to jako v pohodě, ne? Dostatečně.
1: Úplně skvěle, úplně skvěle. No jasně.
2: No!
1: Líp bych to neřekl.
2: Přesně.
1: Temper Trap a Olivia Rodrigo, nejbližší hudba právě teď v Express do poránu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Čekání je u konce, Vašku.
1: Zaplať pámbu.
0: Ano, už zítra vychází nové album Olivie Rodrigo.
1: Jo, takhle.
0: Taky je čekání u konce, co fotbalových fanoušků, protože mistrovství světa startuje.
1: Takhle, někdo si měl takový jako plán a sen, že by se tam měl podívat, aby šel zafandit našim fotbalistům. To čekání přeci jenom už bylo konečně ukončeno po těch letech. Nebyla to levná záležitost, kdo chtěl jet a pořídil si vstupenky, protože jenom třeba cesta ubytování pro dvojici na jeden zápas je 120 až 250 tisíc korun. To jako není levný, jo. Finále, vstupenka 160 tisíc, top zápas kolem 40 tisíc zalupen, to jako opravdu je docela jako velká částka. No ale když to máte jednou za 20 let, tak proč to tomu nedat, že? A jinak, když už jsme u těch peněz, tak byl tady sestaven žebříček nejhodnotnějších týmů, co se týká mistrovství světa. Tak Francie, ta je na prvním místě a cena všech hráčů hází dohromady 37 miliard korun. Anglie 32 miliard korun. Španělsko 31 miliarda. To jsou první tři jako týmy.
0: Slušný.
1: Poslední je Jordánsko, tam ano. Je to půl miliardy, to je 500 milionů.
0: Ani jednu miliardu
1: nemají. Jednu miliardu. A Češi jsou tak zhruba uprostřed, na 28. místě a cena našeho kádru je 4,6 miliardy korun.
0: Tak to není špatný.
1: Není to tak úplně
0: ale
1: jako...
0: takhle, pořád je to lepší než ty drezy, tam jsme na tom blbě, teďko už i ten druhá verze toho drezu taky zjítala hejt, ta bílá, ale zase to není tak dobrý jako naše výška.
1: Jo, tu máme pořád jako...
0: Tady jsme v topu. A tady jsme v té druhé půlce. No hele, doufám, že ještě přijdou nějaké další statistiky, kde si povedeme líp.
1: Nejlepší bude statistika, co si budeme povídat zítra, až se tady potkáme, protože to budeme mít po prvním zápase. Protože zítra ve 4 hodiny, až mě zazvoním budík, tak si automaticky zapínám televizi a zatímco si budu čistit zuby, budu fandit našim fotbalistům.
0: Ale nezapomeň si sluchátka, ne, že tě bude ve vlaku potom někdo rušit cestou.
1: To mě ani nepřipomínej.
0: To, pan Vláčik.
1: Pan Vláčik, ano. Dáky rušňovodič.

0: Chloe Kisha, So Sad, So Hot, Express FM. Za malou chvíli, už za malou nás čeká další muzika. Vidím tady Cops, Lady Gaga Doechii, anebo Macy Peters a její otázky. So sad, so hot.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
7: Potisk, dárky, Belavil, CZ.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Vaško, ještě nám přišla SMS-ka.
1: Já na to koukám. Která z těch dvou?
0: No, takhle, abychom ještě když tak chytli, jo, jiný posluchač. Prosím vás, my jsme tady řešili takový lehký témátko, co lidi zapomínají v taxiku, co třeba můžou zapomenout v autě, v letadle, kdekoliv. Napsal nám Karel. Ahoj, dobré dopoledne, ještě něco málo k tématu zapomenuté věci. Můj strejda pracoval jako ledář v Holešovicích na Spartě a jeho maminka bydlela v Braníku a topila v kamnech na tuhá paliva. Strejda zabalil třísky do kamen do krabice od barevné televize, nasednul do tramvaje číslo 17. Usnul, probudil se, krabice fuč. Chtěl bych vidět výraz zloděje, když to doma rozbalil.
1: No to jsou ztráty, no, tak jako, to ještě jako v pohodě, no.
0: To jsou ztráty a žádný nálezy.
1: Žádný nálezy. A tady nám napsal Tomáš, že mám jedno z letiště, kdy jsem odbavoval letadla, tak vlastně tam přišlo to, že stevardka mi dala francouzskou hůl, to je jenom takhle. Za 5 minut je volám a říkám, mám to tady trošku popřázený. Jo. Stevardka mi potom předala vzumní protézu v igelitovým sáčku a když byl úklid letadla hotov, tak mi přinesl stevard tašku a já volám reklamace a říkám k pobavení celého letiště. Tady agent Gatwick, pošlete mi někoho, teď mi tady předali nožní protézu od kolene dolů i s botou.
0: No tak to je hodně hustý.
1: To je jako, že někdo si takhle zapal. Takhle, pokud máš protézu, já vím, že tito lidé mají třeba i 2 protézy. Jo, protože takový třeba fanánek ze 3 sester, tak ten většinou, když se opije, tak nechá svoji protézu také po hospodě někdy kolovat. Mm-hmm. Stávalo se, nevím jak teďka, ale vím, že
0: ale
1: se,
0: jako, že
1: se
0: v ní bylo
1: děje.
0: Pivo a každý se z ní napil, nebo, no, to, nebo
1: jako,
0: jenom
1: že,
0: tak ze
1: jako,
0: srany.
1: Pohár, jakože, to nevím, ale prostě tohle to se děje a vím, že prostě tito lidé mají několik jako protéz.
0: Jo, takže je možný, že ten člověk jako z ničeho nic neže, jenom odhopsal na jedný noze a říkal si, co se to, proč se mi tak blbě jde z toho letadla. Ale že asi jednu jako, měl že, a tu druhou náhradní si zapomněl.
1: Že napadám na nohu, kterou nemám.
0: Ano, že napadám na nohu, kterou nemám.
1: No, takže...
0: Jo, takhle, tak to jo, já jsem si říkal, kdo by jako si zapomněl nohu, ale takhle to dává smysl.
1: Třeba to bylo úplně jinak. To už mi asi jako nezjistíme.
0: To už se asi nedozvíme, ale prosím vás, jestli nás poslouchá někdo s jednou nohou, můžete nám když tak napsat na 602 604 903, jestli jste si ji taky někdy zapomněli, ať už jednu nebo druhou, jako tu náhradní, nebo tak. Víte, jak to myslím. Ale počkej, ale to by mohla být vlastně taková vtipná hra. Ten fanánek.
1: No.
0: Že vlastně by to bylo, že by se to hrálo, jako když chodíš kolem takových těch židlí.
1: Chodí pešek okolo, no, vidí se na něho.
0: Ne, že by si lidi vlastně podávali tu nohu, hrála by nějaká muzika a když by to přestalo hrát, tak ten, komu by ta noha zůstala, tak buď by ho s ním nakop, to by bylo takový, anebo by to znamenalo, že musíš odejít z té hospody.
1: Ano,
0: a to by... Takový to, jak vyhnat lidi, už když chceš jako zavřít, tak by prostě fanánek vyndal nohu a takhle by se hrála taková hra. Já jsem, už jsem zase předvymešlil moc, viď? No, hele, touhle dobou už tady normálně nebýváme, tak aspoň vidíte, s čím se musí ještě po vysílání Vašek potýkat. Teď to je, že nemáš nohu, kterou bys mě mohl nakopnout, viď, tady ven ze studia.
1: Jsme jedno nohý mezi obou nohými králem.

0: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Jestli

0: tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Léto začíná na zámku v Rostokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Rostokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Express. Music first.
11: Express FM.

0: Český autobus na mistrovství světa zablokoval dopravu na několik desítek minut a naši fotbalisté museli na trénink dokonce pěšky. O tom se dočtete. Mimochodem, pokud byste chtěli nějaký podcast, tak na sport.cz je podcast, který se jmenuje Bodlo. Na místě v Mexiku je Jiří Lizec, který odpovídá na otázky a poměrně bez příkras na to, jak to tam v tom Mexiku vlastně jako chodí a že to je mnohdy opravdu smutná podívaná.
1: Takže i on tam má to povídání s tím majitelem nějaký tý český hospody, jak tam někoho bodnul tou tuškou, aby to přežil, nějaký přepadení, nebo co to bylo?
0: To nebyl zrovna jeho případ, ale je tady o tom, jak někteří Mexičané hledají svoje ztracené lidi, který už asi pravděpodobně nikdy nevidějí a tak. No je to prostě masakr, jak se nikde nemá chodit sám a nikde hlavně neprovokovat Mexičany. Zvlášť, když s nima jsme ve skupině.
1: To je dobrá rada.
0: To je dobrá rada na zlato. Babu, měj se hezky.
1: Ty taky, tak zítra.
0: Ahoj.
1: Čau. Novinka.
2: Express FM. Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. Ucu kakanec, napíšu sonet, cedím tu plíny, už necedím bolest.
3: Pas, je mi 30, nejdu nikam.

more, potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

mám svůj věk. More, seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkoče, mám svůj věk.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Fakultní nemocnice Bulovka dnes po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a odletěl zpátky do Spojených států. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. 20-letý Američan Jacob Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu v Eugene se blízkl časem 12,75 sekundy. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Bylo 11 hodin ze studia Rádia Express FM. Už vás zdraví Veronika Kolušková. Krásný čtvrtek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Hitwall, to byla Gracie Abrams. Řetězec Penny oznámil, že přesně za týden, 18. června, zavře všechny své prodejny po celém Česku už v 17.30. A to kvůli fotbalu, protože toho dne se od 18. hraje utkání Česko versus jeho Africká republika a Penny se vyjádřilo, chceme, aby si důležité fotbalové momenty mohli užít také naši zaměstnanci. Proto jsme se rozhodli udělat výjimečný krok a v den utkání české reprezentace proti jeho Africké republice uzavřít naše prodejny dříve. Tak s kým prosím takhle, počítejte, nakupte si ten popcorn nebo co budete sledovat jako bramburky o trošku dřív a jdeme si zahrát vypsanou fixu. Bylo to jistý. Express FM.

0: chtěli vidět vypsanou fixu naživo, tak o tomto víkendu máte šance dvě. Už pátek bude hrát vypsaná fixa v Otrokovicích, tam je Lážo Plážo Festival. No a v sobotu na ně můžete narazit ve Frenštátu pod Radoškem neboli ve Frenu a tam se koná Kontakt Fest. Velmi důležitý datum, který se týká vypsaný fixy, je 20. srpna. To totiž budou křídit svoji novou desku Ideál v Holešovicích v areálu 7 pod otevřeným nebem, kde probíhají koncerty akce Prague Open Air. A když už mluvím o Prague Open Air, tak dneska má Prague Open Air na programu koncerty 2. Areálu 7, to jsou Košín z Velké Británie a v Riegerových sadech bude křtít svoji novou desku Nekorektum Prago Union, s celou kapelou tam budou. No a pokud by pršelo, jakože nebude, protože ta předpověď déšť neslibuje, ale kdybyste se báli, že bude pršet, tak nebojte, protože Riegerovy sady mají i své zastřešení. Zahrajeme si teď Foxes Youth.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Já absolutně netuším, kolik songů celkem skýtá náš archiv. Z kolika songů vám tady hrajeme, ale jen jeden z těch songů může být v ten daný týden nejhranější a právě ten zazní už za malou chviličku. Kromě něj si pustíme třeba ještě sama Fendra anebo Kelelu.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Express FM.

0: Tak já jsem mezi tím samozřejmě, jakož jsem člověk zvídavý, nelenila, zaběhla jsem za naším hudebním kapitánem, abych zjistila, kolik těch songů máme v tom našem archivu, protože mě to samotnou velmi zajímalo, tak jestli to zajímá i vás, tak ta informace je, že v našem hudebním archivu disponujeme počtem 13 212 skladeb. A teď už kelela a linknb.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Červené víno na světlém koberci?
6: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
13: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.

21. června v 10.24 nastane v Česku astronomické léto, ale v Roztokách u Prahy nastane léto už tento pátek, protože se tam odehraje každoroční rodinný festival Léto na zámku. Co se týká hudebního programu, tak v pátek tam tentokrát budou Fast Food Orchestra. To znamená skáčko, reggae a pop dohromady od 20.30. No a sobota to už bude celodenní party a celodenní zábava. Budou tam různé workshopy výtvarné, bude tam promítání animovaného seriálu Trnkova zahrada, bude tam přednáška o herbářích a vyvrcholením bude stand-up comedy show Na stojáka od 20.30. Tak se podívejte na muzeum-roztoky.cz, vyberte si tam, co by se vám líbilo z toho programu a určitě vyražte. Hrát si teď budeme Temples a za chvíli tu budeme mít taky Vaška s jeho hudebními zprávami.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Fanoušci zvolili Die Die od Shakiry a Born Aboy nejlepší písní mistrovství světa všech dob. Těsně na druhém místě skončila opět Shakira, tentokrát se skladbou Waka Waka This Time for Africa. Třetí byl Ricky Martin s La Copa de la Vida z roku 1998 a na čtvrtém místě Pitbull s Jennifer Lopez a Claudie Light Ole Ola We Are The One z roku 2014. Fanoušci hlasovali na stránkách Billboardu. DJ a producent Deadmau5 je už roky majitelem a zastáncem koček a svoje číči pravidelně postuje na svých sociálních sítích. Nyní se zavázal k odběru 27 koček a koťat, navíc tenhle kanadský producent uhradil celý veterinární účet ve výši 30 000 dolarů za zvířata zachráněná z domova v Miltonu, za což si na internetu vysloužil chválu. Producent nyní potvrdil, že se o zachráněné kočky podělí se svými fanoušky a pomůže jim najít také nová jména. Olivia Rodrigo zpívá nejčastěji o zlomených srdcích. Tyhle emoce z vás vždycky dostanou autorsky nejvíc. Nyní má za sebou představení společného songu s Robertem Smithem z Cure. To se odehrálo ve Španělsku na Primavere. V posledním rozhovoru také prozradila, na jakou skladbu půjde se svým panem Rodrigem, svatební uličkou. Prozradila, že to bude skladba I Melt With You od Modern English. Takhle, je jí 23 let. To se může ještě mnohokrát změnit. Express FM.

0: se spálil, to byla skladba Mata 213, který má venku novou skvělou desku, která se jmenuje Retroskepse a kterou nám osobně přijde představit příští úterý v 19 hodin, tak si ten rozhovor poslechněte, bude vydatný, už to víme, protože jsme ho přetočili. Teď si zahrajeme Marka Ronsona s Bruno Marsem dohromady a Uptown Funk, je to poslední song této hodiny a za chvíli přijdou zprávy.
1: Express.
2: Express FM. FM. FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických vozů. Jako první se po vámnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Jeffrey Epstein mě vydíral, vypověděl v americkém kongresu zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates. Zesnulý finančník a sexuální predátor totiž údajně věděl o Gatesových nevěrách. Francouzský fotbalista Jean Gesan a Tumaný Diakité z pobřeží Slonoviny mají namířeno z Liberce do pražské Slávie. A ještě počasí. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Bylo 12 hodin. Ze studia Rádia Express FM vás výjimečně zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Hradci Králové běží festival Rock for People, kterému zatím příliš nepřeje počasí, ale organizátoři tam přidávají do těch přes ty louže písečné, tam přidávají dřevěné desky, přidávají tam štěpku, aby to pro návštěvníky bylo co nejpohodlnější. Nenechte si zkazit náladu nějakým deštěm. Včera proběhly Gorilla Sapi, to bylo naprosto fantastické. Co se týká dnešního programu, tak ten vám můžu předestřít v dalších minutách. Nicméně za malou chvíli vás pozvu na Mint Market, protože ten se opět vrátí do Prahy, a to už tento víkend.
1: Express FM. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Festival Rock for People vstoupil do svého druhého oficiálního dne. Kapela, která právě dohrála na Timba Thieves, vystoupí na Rock for People tuto sobotu. Dnešek bude patřit ostřejší muzice z těch velkých kapel. To budou Papa Roach, Limp Bizkit nebo All American Rejects. Českou scénu zastoupí například James Cole a Idea, Vive a nebo legendární Vltava. My si za chvíli pustíme třeba Sombra, Olivia Dean a taky se dostaneme k Mint Marketu, který už tuto neděli proběhne v Praze.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Potisk, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Music. First. Express FM.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

Mint Market, to je trh s lokální módou, doplňky, šperky, designem, biokosmetikou, který má 16-letou tradici a prorostl už do celého Česka. Tuhle sobotu proběhne Mint Market poprvé v Pelhřimově a v neděli se po 51. uskuteční v Praze, a to na Náplavce, na Rašínově nábřeží, kde najdete 130 stánků. Mint Market bude v provozu mezi 10. a 17. hodinou a pozor, od 11. do 14. tam budou probíhat módní přehlídky vybraných značek. Tak si běžte udělat radost a my si teď pustíme DOD a North dohromady. Wrap yourself around me.

0: Já vím, že o vážné hudbě v našem vysílání příliš často nemluvíme, protože jsme zaměřený na ten rock a pop a elektroniku, ale je mezi vámi určitě spousta lidí, kteří si tu klasiku sem tam poslechnou a rádi. A já bych ráda promluvila o zakončovacím koncertu České filharmonie. Česká filharmonie totiž každým rokem zakončuje sezónu mimo Rudolfinum tradičním koncertem pod širým nebem na Hradčanském náměstí v kulisách Pražského hradu. Tentokrát ten koncert se vstupem zdarma pro všechny proběhne 24. června, což je za 13 dnů, od 20.15. A dirigovat bude Alan Altinoglu, solistou večera bude Marek Kozák, průvodního slova se ujme Marek Eben a na programu bude například znělka 20th Century Fox od Alfreda Newmana, zazní taky Largo z Nového světa od Antonína Dvořáka, zazní George Gershwin a zazní také symfonické tance z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina. Tak tohle bude program, tak se zajděte podívat, bude to určitě krásný. Hrát si budeme za chvíli Skrillexe, pustíme si taky novinku, kterou dali dohromady slovenský Billy Barman a Ben Kristoval, jmenuje se Sabotáž.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
14: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
15: Zábava vody tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tak to byla čerstvá novinka od Bena Kristovo a slovenských Billy Barman. Oba dva, jak Juraj Podmanický z Billy Barman, tak Ben u nás byli na rozhovoru. Můžete si ho samozřejmě poslechnout na našem webu nebo na podcastových platformách. Tam to najdete jako host Express FM. No ale teď úplně někam jinam, a to k divadlu. Kdysi, tak před 3-4 lety, když u nás byl na rozhovoru pan Luboš Veselý, herec ze Švandova divadla na Smíchově, tak jsem se optala, na co by mě nejvíc pozval, co hraje nejradši, jaký představení ve Švandáku. A on mi bez váhání řekl Hadrejkovský Kůže. A já bych vás ráda teď pozvala právě na tuhle inscenaci v režii Martina Františáka. Je to vlastně hra o 20-letém soužití Vladimíra Holana a Jana Verecha ve Vele na Kampě, ve zdánlivém ostrově svobody v porivech dějin, v přízemí

0: žil černý anděl poezie Vladimír Holan, v Patře žil národní klaun Jan Werich. Příliš slov k živým i mlčení z přízraky, bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Tahle ta hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách. V roli Jana Werich a Miroslav Hanuš, v roli Vladimíra Holana, Luboš Veselý, dále uvidíte třeba Matěje Anděla, Bohdanu Pavlíkovou, Denisu Barešovou a další. Nejbližší repríza bude příští úterý 16. června ve Švandově divadle a další repríza bude až v příští sezóně, až září, tak si to nenechte ujít ještě teď. A jdeme si zahrát Sylvie Kroš z Belgie, Hokus Pokus.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů, který je největší a nejvýznamnější stavbou téměř 50-leté historie nemocnice v Lochotínském areálu. Britská policie včera večer nasadila v severoirském Belfastu proti demonstrantům vodní děla. Při protestech bylo zraněno 12 policistů a 16 lidí bylo zadrženo. Nepokoje vypukly v úterý, den po útoku v Belfastu, kde sudánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se demonstrace rozšířili do dalších měst. Dnes startuje fotbalové mistrovství světa. Zápas českého týmu s Jižní Koreou má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. A ještě počasí, zítra bude oblačno s teplotou do 18 stupňů. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Bylo 13 hodin, posloucháte Express FM, teď už odpolední vysílání. Zdraví vás Veronika Koloušková, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

27letý kapitán českého fotbalového týmu, obránce Ladislav Krejčí, odchovanec Zbrojovky Brno, který to ze Slovanu Rosice dotáhl až do Anglie, se dočkal krátce před šampionátem vlastního songu. Ten song se jmenuje Krejčí. Je to song, který dali dohromady Kellyn s producentem Nobody Listenem. No a na to Krejčí řekl: nemám slov, díky mašino, to vzkázal Kellynovi. Tak si to když tak případně poslechněte. A pustíme si Holly Humberstone, To Love Somebody a taky třeba Cheat Codes. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Ať je teplo nebo zima, chuť cestovat je trvalá, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte s námi, tentokrát do Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nabízí pestrou směs městských památek, technických zajímavostí, hradů i krásné přírody. Zahrnuje i část Šumavy, která láká na přírodu, rašeliniště, výlety k ledovcovým jezerům i krásné trasy pro pěší i cyklisty. Na území kraje se nachází i nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad Rabí působí monumentálně už při příjezdu a vy se tam můžete vydat po stopách husitů. Vodní hrad Švihov je známý i díky pohádce Tři oříšky pro Popelku a zaujme zachovalou podobou, romantickou atmosférou i snadnou dostupností. Skrytý klenot, kam byste také měli zavítat, je Kaolinový důl v Nevřeni. V horkých dnech se v podzemním prostředí bývalého dolu navíc příjemně schladíte. Jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro rodiny s dětmi i běžné návštěvníky je zoologická a botanická zahrada v krajském městě. Je rozlehlá, spojuje zvířata s botanickými expozicemi a díky poloze nad městem nabízí hezké výhledy. Uprostřed největšího plzeňského sídliště se nachází kouzelné místo, kde ruch města utichá. Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, statek u Matoušů, je skutečnou oázou klidu, kde ožívají tradice a příběhy našich předků. Stačí projít starobylou branou a rázem se ocitnete ve světě řemesel, zvyků a kouzelné venkovské atmosféry. Během letní sezony nabízejí u Matoušů bohatý program pro celou rodinu. Těšit se můžete na speciální prohlídky, folklorní koncerty, letní dětské kino ve stodole nebo veselé vinobraní. S létem ale zábava nekončí a vy se můžete vydat na tradiční svatomartinské hody nebo adventní akce. Každá návštěva je plná zážitků, protože u Matoušů se pořád něco děje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Plzeňský kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Prácheň u Sušice, odkud můžete vyrazit za krásami Šumavy, nebo v hotelu Levenstein v Konstantinových Lázních s bohatým wellness balíčkem. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: A rozjede se zavařovací šílenství, a proto si za malou chvíli dáme další ze soutěže se společností Fun Sladidla, takže tu máme krabici plnou želírovacích směsí, různých sladidel, marmelád, je tam syrup a najdete tam taky, protože je festivalová sezóna, najdete tam taky Samaritán, přípravek, který vám pomůže zbavit se kocoviny. Takže za chvíli soutěž a za chvíli taky třeba Temper City.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
13: Music first. Express.

Tak to byl Fred Again, producent, který si do toho tracku propučil hlas Jamieho T. Angrešt, rybíz, švestky, jabka, meruňky, jahody, hrušky. Z tady toho všeho ovoce se dá vyrobit kompot anebo marmeláda. Dokonce mi nedávno dala kamarádka marmeládu z citrónu, z biocitrónu, a byla naprosto fenomenální. Takže pokud si libujete ve výrobě domácích marmelád nebo kompotů, tak si teď pojďte zasoutěžit se společností Fan Sladidla. Víš, nabídce se naleznete sladidla, která jsou nekalorická nebo nízkokalorická, sladidla v tabletách, prášková nebo tekutá. Ta nabídka je opravdu široká. Nabízí možnost alternativního slazení pro každého. No a já tu mám připravenou takovou krabici v hodnotě 650 korun, ve které najdete želírovací směsi, spousta druhů sladidel, taky je tam jablečný džem, hruškový džem, bezinkový syrup a tak dále. A otázka pro dnešní den je tato. Je džem anebo marmeláda, vyrobená z fanželírovací směsí, vhodná i pro osoby s dietami vyžadujícími omezení cukrů? Ano nebo ne? Psát můžete na 602-604-903, ještě jednou to radši zopakuji, jsem se tady zadrhla, 602-604-903. Prosím, podepište se do té zprávy a první správná odpověď má u nás tyhle ty skvělé věci, který určitě využijete, pokud si vyrobíte domácí džemy. Hrát nám budou Edison Ray a taky Violet Grohl. Nasadili jsme totiž úplně nový čerstvý song, který se jmenuje Buck in the Cake, jakože broke v dortu. Nevím, jestli je to nějaký jako úsloví, idiom, anebo jestli to myslí doslova Violet Grohl. Jdu to zjistit.

0: Tak to byla Violet Grohl a její Broke v dortu, Back in a Cake. Zjistila jsem, že to není žádný ustálený tradiční idiom nebo nějaké přísloví, ale je to prostě umělecká metafora, kterou si vymyslela sama Violet Grohl, a znamená to, že někdy úplně jako malinká nečekaná věc vám může zkazit naprosto dokonalou situaci. A co se týká té písně samotné, tak ta pojednává o takovém jako její zkušenosti, kdy se nastěhovala do baráku své babičky, nebo do bytu své zemřelé babičky, a začaly se tam dít různé paranormální jevy. Například se z ničeho nic zapla televize, na které běžel program oblíbeného pořadu té babičky. Takže o tom to je. Rád si teď budeme metronomy. It's good to be back.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
13: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Music. First.
2: Express FM.

Tak tohle je další novinka našeho playlistu, kterou jsme začali hrát teprve včera. Je to nový single od Harryho Stylesa, jmenuje se Dance No More, takže žádný tanec, vážení. Mám tu jednu potěšující zprávu pro všechny, kdo byli proti tomu, aby se železniční most v Praze na pražské Výtoni boural a nahradil novým, protože odborníci mezinárodní expertní skupiny se poměrem

hlasů 8-1 shodli, že železniční most lze opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Při odpovídající rekonstrukci a následné pravidelné údržbě může sloužit minimálně dalších 100 let. Dobrá zpráva, tak snad nepůjde k zemi. Je to most, na kterém vznikl například nespočet hudebních videoklipů. Natáčela tam taky třeba skupina Editors z Velké Británie, Smokers Outside the Hospital Doors. Můžete se v klipu podívat, jak řádili na železničním mostě. Vznikl tam taky klip k písni My Friends od My Friend od Monkey Business, anebo I cesta může být cíl od Miyagi a Jorp. My si teď poslechneme Gigi Perez, Sailor Song a potom Franz Ferdinand. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Čeští teenageři ve věku 14 až 16 let jsou na mobilu přes 3 hodiny denně. Rodiče často nevědí, čím se baví. Ukázal to průzkum agentury NMS. Britský ministr obrany John Healey dnes rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle ministra nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes v Portugalsku vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. A ještě počasí, zítra bude oblačno s teplotou do 18 stupňů. Po nejnižším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia, bude ale nadále zataženo s deštěm. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte odpolední vysílání na Express FM. Hezký čtvrtek vám přeje Veronika Kolouš.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak tohle byla skvělá, krásná, úžasná Ray a její píseň Skin and Bones. Moje jméno je Veronika. Dnes tady máme tak jako prapodivně zpřeházený program, protože velká část našeho týmu, včetně Míši, je na festivalu Rock for People, aby vám odtamtud posílala nějaké ty informace. No a takže jsme si to dneska trošku jako přesunuli a zpřeházeli, takže já budu končit v 15 hodin a po mně přijde Michal. Co nás čeká v této hodině? Určitě vás pozvu na Mint Market. Určitě vám prozradím, kdo byl včerejším hostem pořadu Express Star a ještě vás pozvu na pár koncertů. Tak tohle je můj plán. Teď si dáme Rudimental s Anne Marie a Stone Wayne Come Over.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. Benoříčany.cz.
8: Hala? Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
14: Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Jsme energie tohoto města.
18: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
19: Express. Music first. Express FM.

0: Dnes startuje fotbalové mistrovství světa, které spolu pořádají tři země, Mexiko, Spojené státy americké a taky Kanada. A každá z těch zemí bude mít vlastní zahajovací ceremoniál. Takže zahajovací ceremoniál bude mít Mexico City, Los Angeles a taky Toronto. Co se týká toho hudebního programu v Mexico City, tak tam bude Shakira, Danny Ocean nebo jeho africká Tyla. V Kanadě na zahájení vystoupí například Alanis Morissette a ve Spojených státech Los Angeles to bude pro změnu Katy Perry. Fotbalu se bude týkat i můj příští vstup, protože si řekneme, kdo to byl včera v pořadu Express Star, protože se to mistrovství světa týkalo a to hodně.
1: Express FM.

0: Nestartuje obrovský fotbalový svátek, na který čekají všichni fotbaloví fandové. Začíná mistrovství světa, které potrvá celý měsíc a ještě 8 dnů. K tomu vyvrcholí až 19. července. Po 20 letech u toho navíc budou čeští reprezentanti. A bude u toho taky komentátor Michal Jinoch, další z hostů naší rozhovorové série Express Star, který za Michalem dorazil včera večer, aby mu prozradil právě kdo je třeba jeho favorit na to mistrovství světa, a nebo kolik zápasů uvidíme na nově.
1: Celkem těch zápasů je 104. My vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů. Dalších 8 bude šerovaných s českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českýho nároďáku nám to dost okořenil. A já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek. Bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na nová action.
0: Záznam celého rozhovoru si můžete poslechnout na našich webovkách v sekci podcast a nebo na všech podcastových platformách. Tam to najdete pod heslem Express Star. Teď si pustíme Parcels. Something greater se to jmenuje. Something greater. Něco lepšího. Express FM.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: teď.
1: Noční plán, to je jeden ze skvělých songů, ze všech skvělých songů alba Majonéza, které je pouze 23 minut dlouhé, ale je naprosto mimořádné a natočila ho skupina Něco Něco, která tu desku včera pokřtila slavnostně v kabinetu Můz v Brně a v Praze se bude křtít příští týden 16. června v prostoru Meet Factory. Tak toto byl noční plán, já mám pro vás návrh na denní plán a to sice na neděli, na tuto neděli, protože v Praze se už po 51. uskuteční Mint Market, čili velký trh s designovou, lokální, udržitelnou módou, různými doplňky, šperky, kosmetikou, papírenským zbožím, delikatesami a tak dále. Bude tam k mání nabídka 130 designérů, no a celé se to uskuteční mezi 10. a 17. hodinou, přičemž od 11. do 14. tam proběhnou módní přehlídky vybraných značek. Tohle všechno zadarmo, prostor je navíc bezbariérový. Takže Mint Market, ještě místo jsem neřekla, Rašínovo nábřeží, náplavka, venku to bude. Teď si zahrajeme Florence and the Machine, Shake It Out.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/bolevec.

0: Teď se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: trenirkarna.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Fanoušci zvolili Die Die od Shakiry a Born Aboy nejlepší písní mistrovství světa všech dob. Těsně na druhém místě skončila opět Shakira, tentokrát se skladbou Waka Waka This Time for Africa. Třetí byl Ricky Martin s La Copa de la Vida z roku 1998 a na čtvrtém místě Pitbull s Jennifer Lopez a Claudie Light Ole Ola We Are The One z roku 2014. Fanoušci hlasovali na stránkách Billboardu. DJ a producent Deadmau5 je už roky majitelem a zastáncem koček a svoje číči pravidelně postuje na svých sociálních sítích. Nyní se zavázal k odběru 27 koček a koťat, navíc tenhle kanadský producent uhradil celý veterinární účet ve výši 30 000 dolarů za zvířata zachráněná z domova v Miltonu, za což si na internetu vysloužil chválu. Producent nyní potvrdil, že se o zachráněné kočky podělí se svými fanoušky a pomůže jim najít také nová jména. Olivia Rodrigo zpívá nejčastěji o zlomených srdcích. Tyhle emoce z vás vždycky dostanou autorsky nejvíc. Nyní má za sebou představení

Právě dnes slaví 88. narozeniny pan herec Petr Kostka a slavit bude ve svém věku prací, protože dnes večer má Studio 2 na programu představení nebo inscenaci Oscar pro Emily, kde Petr Kostka se svou paní Carmen Majerovou předvádějí herecký koncert. Pár lístků ještě zbývá, tak mu můžete přijít poblahopřát osobně a přeju takhle na dálku hodně zdraví a hodně štěstí. Loučím se s vámi, milí posluchači, za malou chvíli už je tady Michal a bude vás provázet zbytkem dnešního odpoledne. Přeju vám, jak se máte dobře a zítra se uslyšíme už v běžném, ne, zítra se uslyšíme v úplně stejném čase, 11 až 15, protože stále trvá Rock for People a část týmu je právě tam. Mějte se hezky, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bez stavebního řízení a souhlasu orgánů ochrany přírody vznikly v přírodním parku Ještěd u Křižan na Liberecku tři dřevěné treehousy s rozhlednou. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné nyní vede řízení o odstranění staveb. Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu o armádní rozpočet. Premiéra Starmera v otevřeném dopise obvinil, že v době zvýšeného ohrožení nedal na obranu země potřebné vládní prostředky. Healeyho rezignace ještě zvýší tlak na Keira Starmera, kterého v blízké budoucnosti zřejmě čeká klání o předsednické křeslo labouristické strany. Jihokorejský výběr, který se v pátek ve 4 hodiny našeho času setne na úvod mistrovství světa s Českem, se musí obejít bez důležitého stopera. Kim Tae-hyun si v tréninku poranil kotník. Web Sportal Korea píše o velké komplikaci. V Česku se právě potýkáme s velkou oblačností a přeháňkami nebo bouřkami. Na většině území taky jsou přeháňky. Večer srážky budou ustávat a oblačnosti by mělo ubývat. Teploty 14 až 20 na horách kolem 9. V noci na zítřek pak bude polojasno až skoro jasno. Ojedinělé přeháňky, lokálně se vytvoří mlhy. Teploty se budou držet mezi 3 a 8 stupni. Na Express FM začíná 4-hodinová jízda Express Drive s Michalem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Pokud vy jste právě teď doma a léto, nebo respektive jaro léto 26, zatím tedy trávíte mimo festivalové dění, tak nebojte, budeme volat Míše, abychom zjistili, jak to vypadá, co se týče Rock for People, kam vyrazila. Doufám, že si sebou vzala plavky, protože to bude asi potřeba, aby si trošku zaplavala. No a my začneme takovou zajímavou informací, a to takovou, že legendární Rolling Stones se dali dohromady s Marvelem a čeká nás exkluzivní sběratelská vinylová série jejich nového alba Foreign Tones. To vyjde už za měsíc, 10. července. Mezi hosty najdeme Paula McCartneyho, Roberta Smise, Steva Winwooda i zesnulého bubeníka kapely Charlieho Wattse. My už známe nějaké podrobnosti, no a teď tedy vyšly obrázky toho, jak budou vypadat limitované série vinylů. V nabídce je 5 variant, a to s Hulkem, Spider-Manem, Kapitánem Amerikou, Thorem a taky Wolverinem. Všichni samozřejmě mají v tom designu, který nakreslili ilustrátoři Marvelu, nějak zakomponované to ikonické logo do Rolling Stones, tedy tu otevřenou pusu se zuby a jazykem vyplaženým, které známe už, jestli se nepletu, asi 60 let. No, podívejte se, když tak, na náš web expressfm.cz, jak to bude vypadat, no a jak to bude vypadat, co se hudby týče, tak to si můžeme poslechnout právě teď. Tohle to je první single, který z alba vyšel, a jmenuje se In the Stars.

0: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
6: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express FM.

listopadu to bude 25 let od chvíle, kdy vyšlo album Resist anglické party Košín. Ta do dneška koncertuje, i když v obměněné sestavě, z které z té původní tam zůstala už jenom zpěvačka Cheyenne Evans, ale co si budeme povídat, vždycky to je o frontmanovi nebo frontwoman a Cheyenne má svůj okouzlující hlas stále přítomný a vy to dneska budete moci zjistit, pokud vyrazíte do pražského areálu 7 v Holešovicích, kde proběhne jediný letošní český koncert pod otevřeným nebem téhleté skvělé party. My si z alba zahrajeme single Catch, který vyšel 10 měsíců před samotným albem a je to skvělá věc, kterou určitě všichni znáte. No a pokud ji náhodou někdo neznáte, tak ji právě teď poznáte. Tohle to jsou Košín a Catch. Pokud vyrážíte na koncert, užijte si ho.

Tohle to jsou Kneecap a Kay Tempest, jejich Irish Goodbye. My se z Irska přesouváme do Roztok u Prahy, protože tam na zámku a v jeho zahradě začne léto. A to už tento víkend 12. a 13. června, tedy zítra a v sobotu, čeká vás tam Open Air Festival Léto na zámku, který vám nabídne třeba koncert Fast Food Orchestra, tvorbu Jiřího Trnky a dalších umělců i legendární stand-up comedy show Na stojáka. Tak co vás tam všechno čeká? Tak zítra ve 20.30 koncert Fast Food Orchestra, sobota tam bude zábava po celý den. Můžete tam s umělkyní Lucí Králíkovou vyrazit po stopách malířky Zdenky Braunerové. Taky tam bude rodinná hra v Zámeckém parku, která se jmenuje Když zahrad šeptá, Trnkova zahrada, tak to je jasný, to je promítání animovaného seriálu a taky dílna v historickém sálu Roztockého zámku, výtvarný workshop, další taky tanečně divadelní koncert a workshop Anička a letadílko, přednáška o herbářích, Broumovský poklad, tak to je přednáška o nejstarším herbáři sušených rostlin v České republice. No a celé to v sobotu o 20:30 zakončí stand-up comedy show Na stojáka a to v podání Ivy Pazderkové, Karla Hinka a našeho kamaráda Daniela Čecha, tak pokud vyrazíte, tak si to užijte. Kdybyste chtěli víc informací, tak koukněte na muzeum.roztoky.cz nebo středočeské muzeum.cz. Na obou těchto webech najdete informace a můžete si tam koupit rovnou i vstupenku, respektive rezervovat místo. My si teď dáme další hudbu, tohle to jsou Good Neighbors.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
9: Potisk dárky, bylabil, CZ.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
13: Tahické léto v Aquapolspraha už je tady!
14: Zábava vlny, tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapolspraha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspraha.cz.
16: Express.
17: Music first.
16: Express FM.
18: I'm Indiana Jones, you're that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones for taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear I almost broke through last.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, ty taky budou účastnicemi mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě bavíme se o halftime show v rámci finále, ale to bude až za dlouho, to bude až za nevím kolik, 5 týdnů, ano, 19. července je finále mundialu. Ten začíná právě dnes, utká se domácí Mexiko s Jihoafrickou republikou, no a potom naváže zápas českého nároďáku s Jižní Koreou. No a my jsme dlouho pátrali po tom, koho bychom mohli zneužít, aby nám zprostředkoval nějaké emoce přímo z místa. Zkoušeli jsme našeho bývalého kolegu Vlada, který tam jel za fotbalovou asociaci jako člověk, který má na starosti fanoušky, ten bohužel na to nemá čas. Zkoušeli jsme samozřejmě další lidi. No a potom se na nás usmálo štěstí, protože tam jel taky mladý český novinář Radek Sedlmajer, který reprezentuje podcast Za gólem. No a ten nám teď dá první postřehy z Guadalchary, kam včera dorazil, hnedka absolvoval tiskovku. No a prostě si to tam užívá a bude užívat i nadále a nám bude i nadále poskytovat nějaké zajímavé informace.
1: Zdravím vás z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě. Jsem zde jako reportér, nemůžu tomu sám ještě doteď uvěřit a ve 22 letech vám můžu pokrýt tuto skvělou akci

0: se vším všudy. Nevím, kde bych začal, protože událostí den před utkáním české fotbalové reprezentace bylo až od tiskové konference po samotný předzápasový trénink, ale i mediální aktivity samotné reprezentace, které se nacházely v Guadalajaře, tedy ve městě, kde reprezentace hraje své první skupinové utkání proti Jižní Koreji. I zde v Guadalajaře naleznete českou kavárnu. Českou kavárnu ve smyslu toho, že zde máte majitele, který pochází z Frýdku Místku, ale kořeny má v Mexiku. A aby té české stopy nebylo málo, i na samotném náměstí v historickém centru bylo dost fotbalových fanoušků. Jakmile mexičtí fanoušci a faninky viděli, že je zde někdo s českou vlajkou, okamžitě za ním přiběhli a vyfotili se s ním. Zkrátka, Mexiko miluje fotbal. Jak to dopadne ale zítra, to je zatím s velkým otazníkem. Korea byla na předzápasové tiskové konferenci velmi sebevědomá. Samotný trenér Korejců si byl na 100% jistý, že tým je v dobré formě a že naše české hráče porazí. Zda tomu tak doopravdy bude, já věřím v happy end české fotbalové reprezentace. Díky moc a slyšíme se zase příště.
1: Tak to byl Radek Sedlmajer z podcastu Za golem a my se budeme těšit na další postřeh z Mexika, USA, Kanady.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan označil premiér Andreje Babiše během čtvrteční mimořádné schůze k jeho střetu zájmu za skořápkáře. Podle exministra vnitra Babiš jednou rukou dává a druhou bere. Všichni tři indičtí námořníci, kteří byli pohřešováni po včerejším americkém útoku na tanker v Ománském zálivu, jsou mrtví. Zásah představuje další eskalaci americké blokády zaměřené na lodní dopravu spojenou s Íránem. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Belgičanku Hanne van der Winkel porazila na travnatém turnaji 6-1, 6-4. Jiří Lehečka na trávě v německém Stuttgartu přehrál Australana Jamese Duckworta 6-7, 6-4, 7-6. V noci na pátek bude polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky, lokálně se vytvoří mlhy. Teploty se budou držet mezi 3 a 8 stupni. Přes den bude oblačno až zataženo, v Čechách občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 20, na horách kolem 9 až 12 stupňů. Je přesně 16 hodin, ale nezačíná Express Drive, vstupuje do druhé hodiny. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Zítra vyjde nové album Olivie Rodrigo. Všichni fanoušci se na něj těší. Tohle byl pilotní single Drop Dead. Mám tady pro vás pár dobrých zpráv z celého světa. Představte si, že Itálie se stala první zemí, která uznává nemoc vašeho zvířete jako důvod pro placené volno, respektive ošetřování člena rodiny, jak se to u nás jmenuje. Tokio to zase zavedlo, čtyřdenní pracovní týden pro rodiče, kteří mají více dětí. Kolik to znamená to více, to bohužel zdroje neuvádějí, tak doufám, že to je třeba tři a více. Švédsko zase odbouralo digitální učení ve školách a vrátilo děti ke knihám a psaní rukou. No, to je, myslím, docela dobrý nápad, i když ani já už tou rukou toho moc nenapíšu. Zkrátka, doba se mění a když to člověk skoro vůbec nepoužívá, tak to tak nějak zapomene. Můžete mi napsat i vy, jaká třeba dobrá zpráva, kterou jste zaznamenali, vás potěšila. Prosím vás, nepište špatné zprávy. Těch je všude kolem hodně, tak budeme si dneska říkat jenom ty pozitivní věci.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express
0: FM. A k tomu vám nabízíme taky skvělou hudbu. Tohle to je Rachel Chinuriri, Never Need Me, za chvilku taky Blossoms, anebo Tame Impala a Lady Gaga s Doučí. To vše na Express FM ve čtvrtek 11. června. Michal vám přeje hezké odpoledne.

0: O některých věcech se nežertuje, to vědí i Blossoms, kteří právě teď vám dali k dobru svoji novou hitovku Joke About Divorce. Za chvilku už slibovaný Tame Impala nebo Lady Gaga zdoučí a taky filmek s Veroniky Kolouškové, na který navážu ještě dalšími dvěma pozvánkami do kina.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autérov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Music. First. Express FM.

0: Express Filmix.
1: Legendární režisér Steven Spielberg se vrací k tématu blízkých setkání třetího druhu s novým sci-fi Den odhalení. S Joshem O'Connorem, Colinem Firthem a Emily Blunt v hlavních rolích. Leta jsme tušili, že ve vesmíru nejsme sami. Doposud ale nikdo nezveřejnil pádný důkaz, to se ale změní. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu a datový analytik Daniel má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje tým lidí, jehož posláním je úniku informací zabránit. Odhalení pravdy by totiž mohlo zcela rozvrátit světový řád. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů dostává také televizní rosnička Margaret. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako její nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti komunikace s neznámou entitou. Já prostě nevěřím tomu, že tu nejsme sami. To téma mě provokuje celý život, ale zároveň mi dodává inspiraci. Věřím, že tímhle filmem jsem si ho vyřešil, říká legendární filmař. Hudbu složil tentýž muž, který mistrovsky dokresl atmosféru E.T.ho mimozemšťana, blízkých setkání třetího druhu, Star Wars nebo čilistí, John Williams.
2: People are starved for the truth.
3: The human race cannot accept what we know.
4: What are you gonna do?
5: Full disclosure to the whole world.
6: If you do this, there's no undoing it.
7: That's the plan.
8: Three, two, one.
9: This is disclosure day.
1: Takzvané Feel Good Movie, to je hudební komedie srdcovka od režiséra slavného snímku Once, Johna Carneyho, která je plná chytlavých songů. Paul Rudd v ní hraje Ricka, upadajícího zpěváka svatební kapely, a Nick Jonas z Jonas Brothers vyhasínající hvězdu boybandu Dannyho. Když se jejich cesty protnou, vznikne přátelství postavené na společné lásce k hudbě a snu o návratu na výsluní. Jenže pak Danny vykrade jednu z Rickových písní a promění jich v obrovský hit. A mezi kamarády se rozpoutá boj o uznání a místo v záři reflektorů.
10: You are not just some boy band guy.
11: And you are too good for that wedding band.
10: That's my song. I wrote it.
11: So good.
0: Express Filmix
12: na Express FM.
13: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
12: Express.

0: Tohleto je píseň z filmu Ďábel nosí Pradu 2, který ještě stále můžete vidět v kině, pokud už ho máte za sebou, a nebo nemáte zájem o takový blockbuster, tak tady jsou pro vás další dva typy, a to mysteriózní drama z Francie, který se jmenuje Soukromý život a hraje v něm Jodie Foster, uznávanou psychiatričku, která je rezervovaná a otažitá, a to i v profesním, i v osobním životě. Pak zjistí, že její klientka, která k ní dochází 9 let, se neukázala na několika posledních sezeních. No a představte si, že zemřela. No a Paula, teda Lillian respektive, kterou hraje Jodie Foster, začne pátrat po tom, kdo by to mohl být. Zjistíte prý, že Jodie Foster brilantní herečkou stejně tak ve francouzštině jako v angličtině. Nicméně na ČSFD má tenhle film 56%. 60 má nové akční drama Guy Ritchieho, ve kterém opět hraje Henry Cavill, taky Jake Gyllenhaal a další herci zajímaví, třeba Rosamund Pike a tak dále. No a je to opět zase klasická akčňárna, na kterou jste od Guy Ritchieho zvyklí. Sleduje dvojici elitních specialistů na tajné operace, kteří pracuje na hraně mezi zákonem a zločinem. Vypadá to dobře, vypadá dobře i trailer. A jak říkám, 60%, to vlastně na tenhle ten druh filmu není zase tak špatné hodnocení. Tak pokud jste fanoušky akčňáren Guy Ritchieho, tak myslím, že byste na tenhle ten americko-britský film mohli vyrazit.
1: Express FM.
0: Express FM. No a do kroku vám případně, pokud už jste vyrazili, budou hrát Pexeso jejich Do It Better.

0: Express. Dopravní
1: servis. D1 hlásí nehodu na 206. kilometru ve směru do Ostravy. Přímo v Ostravě vás pak potrápí bouračka v Cingrově ulici. Když přejedeme na úplně opačný konec republiky, tak v Chebu v Březinově ulici se taky připravte na komplikace spojené s nehodou. Jablonec nad Nisou hlásí nehodu v ulici SK Neumana. V Jiráskově ulici v Poděbradech vás taky zdrží bouračka, stejně jako v Praze v Zelenečské ulici na Slupy a taky v Uherské, tak tam všude dávejte pozor, jděte opatrně, ať už jedete kamkoliv, ať dojedete šťastně. A poslouchejte přitom Express FM, odkud vás zdraví Michal.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
0: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
7: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
8: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
14: trenirkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: trenirkarna.cz.
16: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čekáš plakátě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: To byl Alfie Templeman a 3D Feelings. My máme pro vás další pozvánku, a to na 51. Mint Market Praha. Ten zařídí to, že Rašínovo nábřeží v Praze ožije, a to autorským designem, módou a lokální tvorbou. Mint Market se letos už po druhé vrací k Vltavě na Rašínovo nábřeží, a to 14. června. Tedy v neděli představí tam více než 130 pečlivě vybraných českých značek. Jako vždycky tam bude nezávislá moda, originální šperky, keramika, přírodní kosmetika, ilustrace, doplňky, dobré jídlo, pohodová chillout zóna, a vy si taky můžete tam zhlédnout dvě módní přehlídky pod širým nebem, a to v 11 a ve 14 hodin. Mint Market dlouhodobě podporuje malé a lokální tvůrce, a za těch 16 let, co funguje, v platformu, která propojuje české značky se zákazníky napříč celou republikou. Můžete tam vzít třeba i děti a babičky, je to zkrátka pro všechny generace, vstup je zdarma, prostor je bezbariérový, tak vyrazte v neděli 14. června Rašínovo nábřeží v Praze.
1: Express. Express Drive.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Opoziční piráti se kvůli navržené změně zákona o střetu zájmu obrátí na Evropskou komisi, konkrétně na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha. Evropská komise musí vědět, že se v Česku připravuje účelová změna pravidel, uvedl poslanec Ivan Bartoš. Severní Itálií a Slovinskem se ve středu přehnalo několik silných supercelárních bouří. Přívalové deště, ničivý vítr, velké kroupy i tornádo způsobily rozsáhlé škody. Severně od slovenské metropole Lublaně bylo poškozeno více než 150 domů. Další části země hlásily výpadky elektřiny, sesuvy půdy i zničenou úrodu. Rýsuje se obří obchod v rámci české fotbalové ligy. Žádaní hráči Liberce, konkrétně stoper Angen Gesan a záložník Tumani Diakité, míří do Slávie. Opačným směrem poputují záložník Alexandr Bužek, křídelník Vasil Kušej a taky finanční doplatek. Celková hodnota transferu se může pohybovat okolo 250 milionů korun. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách občasný, většinou slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 20, na horách 9 až 12. Na Express FM i minutu a půl po 17. hodině pokračuje Express Drive. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Martin Solveig a jeho single Night Out. Pokud vy dneska nechcete trávit Night Out, tedy jít ven, a nebudete třeba koukat ani na fotbal, tak můžete zvolit z pestré nabídky, kterou pro vás má Stream.cz. Já tady vítám jako každý čtvrtek Davida Mičke, který nám dá pár tipů právě na obsah ze Stream.cz. Ahoj Davide.
1: Ahoj Michale, já tady mám pro vás dneska dva tipy. Jsou to dva krimi filmy. Ty filmy jsou ale úplně jiný. Jeden z nich je takový komorní drama, krimi drama, který se celý odehrává v jednom místnosti tísňový linky. A je to celý o tom, že tam je převelený policajt, který, takhle, ještě nutný říct, jmenuje se to Tísňové volání.
0: Ano.
1: Abyste si to mohli najít. A je to o tom, že policajt převelený na tuhletu tísňovou linku zachytí takovej hovor, který je poměrně znepokojující. A na druhém konci toho drátu je paní, který on se snaží celý ten večer pomoct.
0: A jaký? Teda respektive pomáhají teda na dálku, to chápu asi správně.
1: Pomáhají na dálku, snaží se koordinovat nějaký ty další bezpečnostní složky v terénu a celou dobu jako bojuje s nějakou omezenýma schopnostma, co s tím může dělat, zároveň s nějakou bezmocí. Je to jako velmi napínavý na to, jako že se to odehrává vlastně ve dvou místnostech, jednou přejde z velké místnosti do druhé a hraje tam minimum postav dalších, tak je to strhující, jako připomíná to vlastně v něčem třeba Telefonní budku, jestli si pamatuješ film, kde hraje Colin Farrell a celý se to odehrává vlastně prostoru Telefonní
0: budky. Jak název napovídá, ano, v prostoru Telefonní budky. Tohle to je dánský film, jestli správně koukám. A koukám, že na ČSFD má hodnocení 77%, tak to myslím, že je celkem záruka. Když je to v tom červeným, tak je to většinou záruka toho, že by to mohlo být zajímavé. No a co tvůj druhý tip?
1: Ještě bych chtěl dodat k tomu tísňovému volání, že to bylo i v Karlových Varech a tam to sklidilo taky velký úspěch. No a když půjdeme na ten druhý tip, tak to teda zůstaneme zase v žánru krimi, ale půjdeme na špionážní film Jeden musí z kola ven, který je poměrně hvězdně obsazený. Hraje tam Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, známý taky v té nový verzi Sherlocka,
0: ano.
1: Colin Firth,
0: Tom Hardy
1: třeba, John Hurt.
0: Je jich tam spousta těch hvězd.
1: Máš pravdu, je tam spoustu osobností a je...
0: A tak je důležité říct, že předloha John le Carré, takže to je vlastně, bych řekl, jako možná společně s Ianem Flemingem, autorem Jamesa Bonda, druhý nejslavnější autor špionážních románů, takže to je taky taková záruka toho, že se rozhodně nebudete nudit.
1: No vidíš, tak to jsem rád, že se shodneme na tom, že je to kvalitní kousek. A tenhle ten film je tematicky, přesuneme se úplně jinam, je to o britské tajné službě MI6, která je infiltrovaná sovětským špionem. A Gary Oldman je agent povolaný zpátky do služby, z důchodu, který se snaží toho špiona odhalit.
0: A já vím, protože jsem to viděl, že to dopadne tak, jak to dopadne. Nebudeme samozřejmě vůbec spoilovat, protože byste přišli o to překvapení. Pokud jste ještě neviděli tenhle ten skvělý film z roku 2011, 69% na ČSFD, je to teda těsně pod tím červeným, už to má kvíto modrý, ale 69, to je prostě jenom o procentíčko. A je to fakt skvělý.
1: Na to bych úplně nekoukal. Někdy ty filmy kolem 70 jsou takový ty, který jsou, řekněme, jsou poměrně výrazný a nejsou tak univerzálně líbivý, ale jsou rozhodně něčím mimořádný.
0: Mně se to líbilo osobně, takže já doporučuji stejně jako David.
1: Rozhodně. Odpoledne na Express FM.

0: Gracie Abrams, to je, jak víme, dcera filmaře J.J. Abramse, tak to je vlastně jediné takové pojítko s tím, co tady teď řešíme na návštěvě u nás ve studiu, je jako každý čtvrtek David Mičke, který pracuje pro Stream.cz a chodí nám doporučovat zajímavý obsah, který na této platformě najdete. No a pokračujeme od špionážních ke sportovnímu, jestli jsem to správně pochopil.
1: Jak se to vezme? Zůstaneme trošku v žánru krimi.
0: Aha.
1: Já jsem teda dneska přijel na kole. Naštěstí jsem dopadl lépe než jedna z hlavních postav objevujících se v tomto seriálu, který vám chci doporučit tentokrát. Ten seriál, je nutno říct, ještě na streamu není, ale brzo bude, tak bych vás chtěl na něj nalákat, připomenu, až bude na streamu. Ten seriál se jmenuje Buried, jako pohřben. A je to o tom, že ta zápletka je jednoduchá. Matka odváží dítě do školy a přitom srazí cyklistu, který ho zabije.
0: Aha.
1: A je to celý o tom, že ona se snaží zamést stopy. Kombinuje roli matky, kombinuje roli dobrý matky s tím, že se snaží odvést dítě do školky, nějak tak ho zajistit, splnit všechny svoje roli v péči o domácnost a zároveň zamést stopy po tomhle, po týhletý hrůze.
0: Aha.
1: Je to hodně černohumorný, musím říct.
0: Mm-hmm, to je zajímavý.
1: A zvlášť pro mě jako pro cyklistu, který občas tímhletím tenhle ten vehikl volí jako ten pro cestu do práce, tak to nabývá úplně nových rozměrů.
0: To chápu, já taky občas jezdím, tak nevím, jestli se na to budu vůbec chtít dívat.
1: Ale viděl jsem prvních pár epizod, no. Je to fakt dobrý.
0: No tak dobře, no tak budu se na to dívat třeba v zimě až nebudu jezdit na kole.
1: Můžeš to vzít taky jako takovou prevenci.
0: Je to pravda, taky já teda se snažím jezdit samozřejmě mimo silnice, ale občas to nejde, že jo, to víme.
1: Právě, no.
0: Málo které město má tak dobrou infrastrukturu, abychom mohli jezdit jenom mimo, nebo nepotkávat se s auty, no a tak jako dobře, no, tak já to budu brát jako prevenci. No a jako kdy tak zhruba se můžeme těšit na tenhle seriál?
1: Já si myslím, že tohle je seriál, který v průběhu června přidáme. Mm-hmm. Jak to bude, hned vám to tady dám vědět.
0: Dobře, budeme se těšit. Davide, moc díky a příští čtvrtek zase na viděnou s my tady spolu ve studiu a naslyšenou s posluchači.
1: Taky děkuju, všechny zdravím. Express. Express.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
6: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka.
7: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciál. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
12: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjí mi koloběžku.
17: Mám je auto.
18: I tramvaje, co mě vozí do školy.
19: No jasně, všechno u nás doma.
20: I moje hračky.
21: Děkuju.
22: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme P.
23: Jsme energie tohoto města.
24: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
25: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: jmenovaný skotský producent a DJ přijede letos do Česka na festival, konkrétně na Beats for Love. My teď ale vyrážíme aspoň virtuálně na jiný festival, a to samozřejmě do Hradce Králové na festival Rock for People, kde máme naší kolegyni Míšu Tumovou. Ahoj Míšo, slyšíme se dobře?
1: Ahoj Míšo, slyšíme se.
0: Tak to je skvělý. Tak proveď zhodnocení včerejšího prvního dne Rock for People. Co jste viděli, co jste slyšeli, co se vám líbilo, nelíbilo?
1: Jo, hele, my jsme, já jsem ještě včera vysílala, takže jsem končila v jednu, tak jsem měla vyzvednout Kláru a přijeli jsme akorát, když začínali Vombec, takže my jsme ani nevybalili stan, nepostavili nic, prostě rovnou jsme běželi na stage. A stálo to za to, protože tam skoro nikdo nebyl a to nebylo z toho důvodu, že by Vombec byly špatný, ale bylo to z toho důvodu, že prostě bylo brzo. A takže jsme měli v podstatě, bych řekla, jako skoro pro sebe, ne, jako byl tam dav lidí, ale byli jsme velmi blízko, bylo to hrozně hezký, protože nám to odstartovalo ten festiák tak jako hodně pozitivně, kluci byli úžasný, hrozně to bavilo. Komunikovali s lidma, vzpomínali na to, kdy tady hráli předtím a když tady hráli v Lucerně před 10 lety, takže to bylo strašně hezký a takový srdečný, to se nám moc líbilo.
0: Konec konců o tom, jak blízko jste byli, svědčí i video na našich sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, protože tam máme i takové krátké záznamy a takový festivalový deník, který tam s Klárou vytváříte, takže kdyby náhodou někdo chtěl, tak koukněte na Instagram Express FM a tam všechno uvidíte a uslyšíte.
1: Je to tak, Klára se činí, ptá se lidí na jejich názory, na co se těší, jak si to užívají a tak, takže máme tady přehled o všem, jak se lidi cítí. A na to, že teda včerejšek propršel jako mega, to prostě, já mám vodu ve stanu.
0: Takže máš vlastně, máš vodní postel vlastně?
1: Mám vodní postel, mám vodu v uších, mám vodu prostě úplně, kam se podívám, ale teďka jsem říkala, poprvé vysvětlo sluníčko, a vlastně já jsem to sluníčko cítila i včera tady z té atmosféry, protože na to, že sice teda takhle vydatně prší, tak ty lidi to mají úplně prostě na párku a prostě se baví úplně skvěle.
0: Hele,
1: a
0: když už prostě utratíš tolik peněz za lupeny na festival, tak tě nerozhodí ani počasí.
1: Je to tak, levný to není, ale no, stojí to za to.
0: Už jsme probrali Vombec, co jste včera ještě stihli vidět a slyšet?
1: My jsme šli na Electric Callboy, což je německá kapela, která je taková hodně crazy, tak oni spojují metal, rock, ale i takový nějaký punk, popík, prostě všechno dohromady, elektroniku. A to jsem, musím říct, to bylo podle mě ještě lepší než prostě Gorillaz. I když já jsem se na ně těšila, protože kvůli nim byl to můj sen. A my jsme šli z těch Electric Callboy, pak jsme měli nějakou pauzu a pak byly ty Gorillaz, který teda ale hráli hodně z té nový desky. Což ta deska je jako smutná, že jo, protože se tam podepsaly ty smrti těch lidí. A jako nebylo to úplně to, co jsem si představovala zažít, když poprvé uvidím Gorillaz naživo, že dostanu jako tohle.
0: Takže to bylo takové to cimrmanovské, že velké očekávání vysílalo velké zklamání.
1: Já bych neřekla velký zklamání, to ne, to vůbec, oni byli jako super hudebně, to bylo úplně perfektní, ale prostě nemyslím si, že ta deska, ta jejich poslední, je vhodná na jakoby na festival, asi prostě jako nejsem z toho úplně nadšená, no. Mm-hmm.
0: No a co chystáte, nebo co už jste viděli dneska a na co se ještě dneska chystáte, co nesmíte minout?
1: Dneska? Ježišmarja, to jsou otázky. Dneska, hele, my jsme se zastavili se podívat na Dana Stacha na chvíli.
0: Ano.
1: Protože to mě zajímalo, jenomže on tam měl ten svůj novej pořad na dosah a bavili se tam s nějakýma paníma o vztazích a to nás úplně nebralo, pak jsme šli pryč. Pak jsme byli na Breaking Benjamin a to zase nebavilo moc mě. Ale dneska nás čeká Baby Metal.
0: Ano.
1: James Cole a Idea, Barnes Courtney, čeká nás Papa Roach, který jsem poslouchala v pubertě, nebo třeba Yard Act, a máme to nabitý. Hlavně víš co, Limp Bizkit, na to já se těším úplně mega.
0: Jo, tak doufám, taky, že budou lepší, než když jsem je tam naposled viděl já, to mě teda třeba vůbec nebavilo.
1: No to nebavilo. Já doufám
0: taky, no. Abychom se zase zítra nebavili o dalším zklamání. Míšo, hezky uschněte, načerpejte co nejvíc slunečních paprsků, protože i zítra ještě jsou hlášeny přehánky, i když už by to nemělo být tak hrozný. A zítra si zase zavoláme, tak si to tam užívejte, holky.
1: Dobře, super, moc děkujem. Měj se hezky taky tam v Praze.
0: No a my si teď dáme už zmiňované Vombec a jejich pecku Technofen jako takovou vzpomínku na jejich včerejší královéhradecký koncert.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás zdrží v Dobrovské ulici v Brně, v pražské Karlovarské na Arbesově náměstí, taky ve Verdunské a Budovatelské, to všechno v hlavním městě. Dálnice D3 na 140. kilometru směru do Rakouska hlásí taky bouračku a pozor dávejte i v Pardubicích v Husově ulici. Zkrátka, jeďte opatrně a dál poslouchejte Express FM.
3: Express FM.
4: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
4: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na Alza.cz.

0: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Ženy, ruku na srdce. Kolik z nás si někdy koupilo podprsenku, která ale teď leží zapomenutá někde na dně šuplíku, protože prostě nesedí. Dokonce až 80% z nás nosí špatnou velikost. My si ale dneska řekneme, jak si vybrat tu správnou. Hodit se vám bude určitě krejčovský metr, abyste mohli správně změřit své míry. Základem je podle Astratex.cz měření v nevystužené podprsence bez vycpávek. Nejdřív tedy měřte obvod přes prsa v nejplnější části, což určí velikost košíčku. No a potom měříme podňadry, což určuje velikost obvodu. Od hodnoty obvodu odečtete 3 až 5 cm. Pevný obvod

0: je naprosto klíčový, protože nese váhu prsou. Jak má správně podprsenka sedět? I tady se často dělají chyby. Obvod musí být v rovině. Když na zádech výjíždí nahoru a máte tam takový ten oblouček, je moc volný. Pokud máte otlaky, špatně se vám dýchá, pak je zase moc těsný. Ramínka ty byste měli dotáhnout tak, aby pod nimi šlo projet prstem. Kostice by měly ve středu přiléhat na hrudní kost. Sahat musí až za ňadro, směrem do středu podpaží. Košíček neodstává a tvoří s ňadrem hladký přechod. Pokud prso dělá boule, je příliš malý. A ještě tip na závěr. Černé podprsenky bývají často pevnější než ty světlé. Takže i stejná velikost může sedět trochu jinak. Pro více tipů mrkněte na astratex.cz.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na střeše heliport, pod ním 12 podlaží a v nich 11 sálů našlapaných špičkovou zdravotnickou technikou. Cena přes 4 miliardy. Tak má vypadat nový pavilon chirurgických oborů, jehož stavba v lochotínském areálu Plzeňské fakultní nemocnice dnes slavnostně začala. Hotovo má být do konce roku 2029. Pražská policie doporučuje v následných měsících využít při cestě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením, totiž policisté řeší komplikace v dopravě a kilometrové kolony. Stavba potrvá až do října příštího roku. Dnes začíná mistrovství světa ve fotbale a to je jasné, že začíná zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou ve 21 hodin našeho času. No a ve 4 v noci, tedy už vlastně zítra našeho času, potom Jižní Korea přivítá na hřišti Česko, tedy bude kompletní program skupiny A za námi, no a my uvidíme, jak to dopadne. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách občasný, většinou slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přeháňky, nejvyšší teploty 13 až 20, na horách 9 až 12 stupňů. No, je tady poslední hodina dnešního, tedy čtvrtečního Express Drive, Michal vás stále zdraví a stále vám přeje hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM, Nothing But Thieves a Evolution, no a evolucí taky probíhá a evolucí prochází výletování Petra Nováka, našeho kolegy, který mi tady chybí v Express Drive, ale musí se taky odpočinout, i když netuším, jestli vlastně ten odpočinek je reálný. Takže ho zdravím do jižních Čech. Ahoj Petře.
1: Ahoj Michale, ahoj posluchači.
0: Tak vy jste začali na kolech, jestli se nepletu, s kamarády před lety, ano. Potom jste si jednou taky užili plavbu na lodi, kterou ty si kapitánoval v té době už si řídil.
1: Ano.
0: Pak loni jste byli u moře, ale letos jste vyrazili na rafty, na Vltavu, což vzhledem k počasí se nejeví jako úplně nejlepší nápad.
1: Hele, já jsem si to myslel taky, ale s počasím nic neuděláš. Každopádně všem doporučuji jít do toho srdcem stejně jako my. A proto my oproti předpovědi jsme měli krásný počasí. Relativně samozřejmě jsme zmukli, ale nepršelo celý den tak, jak to mělo vypadat.
0: A usušili jste už všechno, nebo ještě sušíte?
1: Teď jsme zrovna na ubikaci, máme krásný apartmánek, zrovna teď stojím na verandě a koukám pěkně na Český Krumlov, jsme úplně v centru, takže paráda. My jsme navíc měli to štěstí, že jako počasí asi odradilo spoustu lidí a jeli jsme v podstatě na té vodě sami.
0: No a jak to zatím vypadá se spotřebou rumu? Vy jste měli docela velkou zásobu sebou, tak už jste johoho něco...
1: Na rum nedošlo ještě.
0: Nedošlo ještě na rum?
1: Ne.
0: Ty jo, tak to se teda docela divím.
1: My jsme fakt hodní kluci, dokonce si jakoby i dneska sami vaříme. A my se teď ještě jako takhle musíme připravit na ranní vstávání, protože bude fotbal, že?
0: No jo, vlastně, tak vy budete fandit, já taky se chystám, ale uvidíme, jestli mě ten budík probudí ve 4 ráno. No,
1: víš, tak... Ne, tak já ti zavolám.
0: Dobře, tak mi zavolej, to budeš hodnej. Doufám, že probudíš celou moji rodinu a pak tě budeme všichni fandit, nejenom fotbalistům, ale i tobě. No Petře, díky za tvoje dojmy z Českého Krumlova, potažmo z Vltavy. No a zítra si to užijte. V sobotu ještě jedete, nebo už v sobotu končíte?
1: Jedeme v sobotu. Zítra máme takovou jako jenom krátkou etapu Český Krumlov, no, tady kousek za Českým Krumlovem, zlatá, no, koruna, něco takového. A pak už taky máme jenom pár kilometrů, takže budeme hodný kusy, máme jenom nějaký pár sjezdů, takže...
0: Takže to přežijte v suchu a ve zdraví a děkujeme. Když tak se zítra ještě zavoláme, abychom zjistili další vývoj vaší party. No, tak to byl Petr Novák z Českého Krumlova. No a my jdeme zpátky k hudbě. Tohle to jsou Jungle a Channel Dress. Express Drive. Na Expressu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Showroom kávovarů Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
7: A kdy to bude?
6: 23.7.
7: A kde to bude?
6: V areálu A7 v Olešovicích.
7: A kde si můžu koupit lístky?
6: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.

Express FM, tohle to byly Zrb a Sofia Nzaumwaki. No Zrb je z Brazílie a Brazílie to je jediná země v historii světových šampionátů, která hrála na všech. Je to tak, 23. je před ní a je to opravdu jediná země, která se od roku 1930 až do dnešních dní objevila na světovém šampionátu. Jiná země to nezvládla. Mimochodem její reprezentant Pelé se stal nejmladším hráčem, který kdy skóroval, a to v roce 1958. Bylo mu tenkrát teprve 17, no a navíc tedy ten gól byl ve finále, kdy on potom zvednul nad hlavu trofej a zvítězili Brazilci tehdy. V roce 1966 se stalo, že se trofej ztratila, respektive někdo ji ukradl a pes jménem Pickles ji našel, byla zabalená do novin a byla schovaná pod lavičkou v jižním Londýně. Tak naštěstí tedy se to zvládlo. Ovšem v roce 1983 jí někdo ukradl znovu a pravděpodobně jí rozstavil a už se nikdy nenašla. Co se týče střílení gólů, tak v tom je nejlepší Hakan Sükür, tedy co se týče nejrychlejšího gólu v roce 2002 proti Jižní Koreji během 11 sekund zvládl skórovat. To by se mohlo podvést Patriku Šikovi a vůbec bychom se nezlobili v noci na zítřek. No a co se týče nejméně gólů, abyste získali světový titul, tak to se povedlo Španělsku v roce 2010. Za celý turnaj střelili jenom 8 gólů, což je tedy celkem ostudné, ale jak vidíte, i s malým gólovým přídělem se dá zahrát velké divadlo. Drive. Odpolední drive. My jsme samozřejmě připraveni to všechno sledovat, máme na místě i našeho externího spolupracovníka Radka Sedlmajera z podcastu Za golem CZ, který nám určitě zase nahraje nějakou pěknou hlasovku a my vám teď přihráváme Likely a její Happy Now.

0: Express. Dopravní
1: servis. Jak to teď vypadá na silnicích? Není to tak špatné jako v minulé hodině, ale každopádně dávejte pozor v Praze, ve Slezské ulici, taky v Podolské, v Podolí, okres Brno-Venkov a v Silůvkách ve stejném okresu. Palacká přímo v Brně taky hlásí nehodu a pozor dávejte i v Průmyslové v Českých Budějovicích. Zkrátka, dneska už to říkám po třetí, jeďte opatrně a i nadále zůstaňte naladěni správně, tedy na Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
0: Express FM.

0: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Potisk dárky, bylabil, CZ.
10: Rozlučte se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Kristen and the Queens, The Walker, střídají ji nebo jeho. No zkrátka projekt Kristen and the Queens střídají Kings of Leon, tam je to celkem jasné, to jsou tři bratři a jeden bratranec z Ameriky, ze Spojených států a prosí vás, abyste je našli. Mě už prosím v éteru dneska nehledejte, po 4 hodinách odcházím a těším se na další 4hodinovou šichtu zase zítra, protože Míša je stále na Rock for People, tak si zítra užijete nás ostatní o hodinu více, to znamená ráno až do 11. Potom 11 až 15 Veronika a 15 až 19 se na vás tedy těším já. Užijte si čtvrteční večer, pokud budete fandit fotbalu, tak fandite, ale zůstaňte lidmi. No a zítra tedy naslyšenou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
3: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potisk trička, potisk trička, byla CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Music. First. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím nakonec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. Ucuka kanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest.
2: Pas, je mi 30, nejdu nikam.
1: Vítěl v té hůbe se TV program, přes

běh, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Fanoušci zvolili Die Die od Shakiry a Borna Boje nejlepší písní mistrovství světa všech dob. Těsně na druhém místě skončila opět Shakira, tentokrát se skladbou Waka Waka This Time for Africa. Třetí byl Ricky Martin s La Copa de la Vida z roku 1998 a na čtvrtém místě Pitbull s Jennifer Lopez a Claudie Light Ole Ola We Are The One z roku 2014. Fanoušci hlasovali na stránkách Billboardu. DJ a producent Deadmau5 je už roky majitelem a zastáncem koček a svoje číči pravidelně postuje na svých sociálních sítích. Nyní se zavázal k odběru 27 koček a koťat, navíc tenhle kanadský producent uhradil celý veterinární účet ve výši 30 000 dolarů za zvířata zachráněná z domova v Miltonu, za což si na internetu vysloužil chválu. Producent nyní potvrdil, že se o zachráněné kočky podělí se svými fanoušky a pomůže jim najít také nová jména. Olivia Rodrigo zpívá nejčastěji o zlomených srdcích. Tyhle emoce z vás vždycky dostanou autorsky nejvíc. Nyní má za sebou představení společného songu s Robertem Smithem z Cure. To se odehrálo ve Španělsku na Primavera. V posledním rozhovoru také prozradila, na jakou skladbu půjde se svým panem Rodrigem, Svatební uličkou. Prozradila, že to bude skladba I Melt With You od Modern English. Takhle, je jí 23 let. To se může ještě mnohokrát změnit.
2: Express FM.

0: dneska is fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

0: Fresh. Je tu další Fresh, jsou tu opět dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kušera. No a dnes uslyšíte novinky od Jamieho XX z Avalanches, Jelena Gondy a Belle & Sebastian. Tohle byla novozélandská kapela Leisure, která pokračuje ve svém elegantním mixu soulu, funku a popu, a tohle byla skladba Dominoes z jejich nové desky Welcome to the Mood. No a tohle je kanadská kapela The Beaches, která přináší energický indie rock s nadhledem a výraznými refrény. Z nové desky No Hard Feelings tady je skladba Lesbian of the Year. Já vám přeju příjemný poslech.
1: Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

Projekt A Good Year nabízí jemnou elektroniku s chilloutovou náladou. Tohle byla skladba Peace by the Waves featuring Coilwood z desky Play. No a tohle je belgická kapela Bed Rocks, která kombinuje psychedelický rock a indie pop. Z nové desky Good Hands tady je skladba Looking for Eyes.

americká zpěvačka Bry přináší alternativní pop s osobní výpovědí. Vy jste slyšeli skladbu Spiral Staircase z nové desky Cycle Breaker. No a tohle je americká kapela Modest Mouse, která pokračuje ve svém osobitém alternativním roku. Vydali nové album An Eraser and a Maze a tohle zní skladba Pickin' Dragon's Pockets.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Express FM. Hudba.

Americká producentka Okto Okta přináší emotivní house music s výrazným groove. Tohle byla skladba Keep Pressing On a tahle skladba je na její nové desce Singles for Survival. No a tohle je americká kapela Off Montreal, která nabízí extravagantní indie pop plný barevných aranží, vydali nové album Ethermate a tady je z něj skladba Listen to the Music and Cry.

Australské duo Paper Pools přináší jemný synthpop s noční atmosférou, teď vydali nové album Everything a tohle byla skladba Night Days. No a tohle je britská hudebnice Rosa Walton, která nabízí alternativní pop s lehce melancholickou náladou. Tady je skladba Taking the Roof Down z desky Tell Me It's a Dream.

Americký producent Skrillex pokračuje v experimentální elektronice propojené s klubovou energií. Teď vydá nové album Soma, které je dost nařachané. Tohle z něj taková klidnější věc, skladba Číny. No a tohle je americká kapela Whitney, která připomíná svůj jemný indie folk rock. Tohle je skladba No Woman z desky Light Upon the Lake.

Projekt White Mouth nabízí alternativní rock s atmosférickým zvukem. Tohle byla skladba The Water z desinky No Gasoline, taková pomalá a emotivní skladba. No a tohle je americká hudebnice Zahara, která přináší lo-fi indie pop s dream popovým nádechem. Z desky Three Distant Lands tady je skladba Whispering.

Americký hudebník Active Child kombinuje elektroniku a dream pop. Vy jste slyšeli skladbu I Know What To Say Now z desky Active Child. No a toto je švédská zpěvačka Asal, která nabízí moderní alternativní pop. Teď vydala album Kiss the Sun a tady je z ní skladba What a Waste.

0: uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Na scénu se vrací skotské duo Boards of Canada, které pokračuje ve své hypnotické elektronice. Teď vydali nové album Inferno, z nějž tohle byla skladba Arena Americanada. No a tohle je německé duo Digitalism, které se taky vrací na scénu a znovu přináší energickou elektroniku z indie vlivy. Z jejich nové desky Optimism, tady je skladba Golden.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Toto byla americká kapela Feeble Little Horse, která kombinuje shoegaze, noise rock a experimentální pop. No a tohle byla skladba Dior z jejich nové desky Bit Not. Tohle je ale americká zpěvačka Girl Puppy, která nabízí křehký indie pop s dream popovou náladou. No a z desky Sweetness tady je skladba Beaches.

Tohle byla zábavná věc, americký synthpopový hudebník C. Farrow, který silně připomíná estetiku 80. let, a to na svém novém albu Red and Blue, z nějž toto byla skladba Should I Love You? No a tohle je americký hudebník Jasper Dean, který přináší alternativní pop s experimentálním přístupem. A z desky Telemanky tady je titulní skladba.

0: Going bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas, bananas.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Music. First.
4: Express FM.

Americká kapela Turnover pokračuje v jemném dream popovém zvuku. Toto byla skladba My Hand is a Curtain z desky Down on Earth. No a americký soulový zpěvák Jalen Gonda se vrací s novou deskou Doctrine of Love a tady je z něj další retro soulem inspirovaná skladba Burning Temptation. Express.

Francouzský projekt Nivel Vague zůstává stále na scéně a teď přepracoval klasiku Depeche Mode Enjoy the Silence do jemnější podoby. Tohle byla skladba, v níž navíc hostovala Sky Edwards ze skupiny The Morcheeba. No a tohle je další skvělá spolupráce. Toto je australský kolektiv The Avalanche, mý velcí oblíbenci, který pokračuje v kolážové elektronice plné samplů. Ovšem v téhle skladbě Every Single Weekend hostuje navíc Jamie XX.

Skotské duo Hue and Cry přináší sofistikovaný pop se soulovým nádechem. Tohle byla skladba I Remember z desky Everybody. No a na scéně je zpět taky další moje oblíbená kapela, skotská parta Delain Sebastian, která pokračuje v jemném indie popu s typickou melancholií. Tady je jejich nová skladba It Only Takes One Lion.

Projekt Temper City nabízí moderní synthpop s alternativním zvukem, tohle byla skladba Self Aware. No a tohle je projekt Trash Lagoon, který přináší synthwave a elektroniku a z desky Empire tady je nová skladba Struggle Blue.

Fresh. Německé duo Summer 90 nabízí jemný indie pop s elektronickými prvky. Tohle byla skladba Summer Rain. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden. No a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr, toto je venezuelský zpěvák Danny Ocean, který pokračuje v moderním latinsko-popovém zvuku z příměsí elektroniky a z desky Love Simulation, tady je skladba Two Worlds. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Fanoušci zvolili Die Die od Shakiry a Borna Boje nejlepší písní mistrovství světa všech dob. Těsně na druhém místě skončila opět Shakira, tentokrát se skladbou Waka Waka This Time for Africa. Třetí byl Ricky Martin s La Copa de la Vida z roku 1998 a na čtvrtém místě Pitbull s Jennifer Lopez a Claudie Light Ole Ola We Are The One z roku 2014. Fanoušci hlasovali na stránkách Billboardu. DJ a producent Deadmau5 je už roky majitelem a zastáncem koček a svoje číči pravidelně postuje na svých sociálních sítích. Nyní se zavázal k odběru 27 koček a koťat, navíc tenhle kanadský producent uhradil celý veterinární účet ve výši 30 tisíc dolarů za zvířata zachráněná z domova v Miltonu, za což si na internetu vysloužil chválu. Producent nyní potvrdil, že se o zachráněné kočky podělí se svými fanoušky a pomůže jim najít také nová jména. Olivia Rodrigo zpívá nejčastěji o zlomených srdcích. Tyhle emoce z vás vždycky dostanou autorsky nejvíc. Nyní má za sebou představení společného songu s Robertem Smithem z Cure. To se odehrálo ve Španělsku na Primavera. V posledním rozhovoru také prozradila, na jakou skladbu půjde se svým panem Rodrigem, svatební uličkou. Prozradila, že to bude skladba I Melt With You od Modern English. Takhle, je jí 23 let. To se může ještě mnohokrát změnit. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Fanoušci zvolili Die Die od Shakiry a Borna Boje nejlepší písní mistrovství světa všech dob. Těsně na druhém místě skončila opět Shakira, tentokrát se skladbou Waka Waka This Time for Africa. Třetí byl Ricky Martin s La Copa de la Vida z roku 1998 a na čtvrtém místě Pitbull s Jennifer Lopez a Claudie Light Ole Ola We Are The One z roku 2014. Fanoušci hlasovali na stránkách Billboardu. DJ a producent Deadmau5 je už roky majitelem a zastáncem koček a svoje číči pravidelně postuje na svých sociálních sítích. Nyní se zavázal k odběru 27 koček a koťat, navíc tenhle kanadský producent uhradil celý veterinární účet ve výši 30 tisíc dolarů za zvířata zachráněná z domova v Miltonu, za což si na internetu vysloužil chválu. Producent nyní potvrdil, že se o zachráněné kočky podělí se svými fanoušky a pomůže jim najít také nová jména. Olivia Rodrigo zpívá nejčastěji o zlomených srdcích. Tyhle emoce z vás vždycky dostanou autorsky nejvíc. Nyní má za sebou představení společného songu s Robertem Smithem z Cure. To se odehrálo ve Španělsku na Primavera. V posledním rozhovoru také prozradila, na jakou skladbu půjde se svým panem Rodrigem svatební uličkou. Prozradila, že to bude skladba I Melt With You od Modern English. Takhle, její 23 let, to se může ještě mnohokrát změnit.